Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Bude 6 a to znamená spoustu muziky, nejenom té česko-německé, ale taky spoustu povídání. Mezi to patří dopravní informace, které hlásíte takhle časně z rána. Třeba ze silnice 373 příjezd do Kanice od Brna je přicpán dopravní nehodou, tam se vyšetřuje. Další jedna taková situace je potom v Ostravě v ulici Výstavní, tam je hlášena dopravní nehoda. Opatrně byste měli určitě projíždět taky D1 na 247. kilometru na Ostravu. Tam se řeší nějaká kolize auta. No a Jičín ulice 17. listopadu, tam to vypadá velmi podobně, zatím stále platná informace o tom, že se vyšetřuje nehoda právě tam. Projíždějte s opatrností, všem šťastnou cestu a pěkné pondělí.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území zaprší, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině ojedinělé i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23, jinde 23 až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisté Arsenalu získali anglický superpohár. Nad Manchesterem City zvítězili 3-0. Už po 24 sekundách otevřel skóre Calafiori nejrychlejším gólem ve 104-leté historii soutěže. Na čtvrtině meteorologických stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici, kde naměřili 37,6 desetin stupně. Policie v Hradci Králové vyšetřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV4. 8 z nich pachatelé převezli do Polska a způsobili škodu kolem 8 milionů korun. A nakonec jedna z největších sbírek skla v Česku je ve Velichově v Českém středohoří. Sběratel Milan Talský tam za 4 roky shromáždil asi 20 000 skleněných předmětů od běžného skla podíla předních umělců.
2: Ty lidi to sklo začali vyhazovat a začali vyhazovat popelnici. Nikdo neměl sílu to sklo vyhodit jakoby do popelnice. Tak a mně se to líbilo, tak jako starý bufeťák jsem chodil o půl hodiny dřív do práce. Sezbíral jsem 30 kusů, nevěděl jsem co s ním, pak jsem ho odnes do těch sklepů. Tam se to prosilo, nasvítilo a jsem věděl, že to je ono. Tak jsem si myslel, že si nadbírám 100 kusů, pak to bylo 200, pak to bylo 1000, tak jsem si myslel, že končíme, ale sklo je horší jak droga. Dneska mě nejenom, že zajímá to sklo, ale hlavně ty lidský příběhy těch babiček, co to sklo sem nosí a že to mají většinou, že to je jako svatební dár.
1: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 17. srpna 2026.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Navíto Beatles, protože s nima to tenkrát celé začalo. Something je za námi 11 minut, skoro 12 po 6. hodině s vámi Standardubač, který přeje příjemné pondělní ráno Petrám všeho druhu, všechno nejlepší k svátku, protože Petra je dneska v kalendáři, v tom sejmény, v tom mysliveckém se třeba rozvíte, že dneska odlétá čáp bílý. Tak pokud byste někde viděli větší množství čápů bílých za sebou, znamená to, že už mají zbalený baťušky a mizí odsud někam do teplých krajin.

Radio Slave na Rádiu Beach. Homie Out Alive je za námi, je takový ten čas, kdy doprava bývá ještě relativně klidná, ono nám to housnout bude, o tom žádná, ale jsou místa, kde už teď stojí za to si tak nějak ten svůj odjezd naplánovat, protože zvlášť pokud třeba míříte směrem na Prahu po Hradecké dálnici, měli byste vědět, že u Poděbrad se nám to začíná tak nějak štosovat a nemá to tam žádnou prekérku před sebou. Jenom to dopravní omezení na dálnici zpomaluje průjezd na úrovni Poděbrad a Sadské, s tím, že se tudy musí projíždět i ti, kteří by to normálně švíkli po staré Poděbradské, ale ten úsek právě mezi Poděbradem a Sadskou se opravuje, takže tudy vede většina té dopravy. Máte-li být někde na čas, tohle bych měl na paměti, už tuhle chvíli mi to tady hlásí několika kilometrovou kolonu.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Kiss na Rádiu B. Detroit Rock City máme za sebou na cibulích 6.27, před sebou krátké zprávy, taky dopravní informace a bacha, na mě se nemusí řvát, mě některé věci stačí říct jenom 10krát, tak je čas si dát kávu, přátelé, Alexa Kakao. Dneska jsem na tu hlášku nezapomněl, pojďme to oslavit.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu ty dopravní informace, které nemůžou chybět, D0 Pražský okruh 80. kilometr směr Plzeňská-Brněnská, tedy v tomhle případě úsek na úrovni Jesenice, tam je hlášena dopravní nehoda. Zatím to není úplně nehybný špunt, který by na místě vznikal, ale to víte, že když se podívám na dopravní mapy, tak mi tady nějakou takovou, řekněme, tmavě žlutou barvou začíná svítit Pražský okruh, takže v tomhleto místě doprava zcela jistě zpomaluje. S tím byste měli počítat. Zpomaluje to taky na Prahu na Strakonické před Jílovištěm. Tady se tvoří špunt a jedna z kolon tradičně housne do provoz na trojce směrem k dálnici D1 na úrovni Pětihostů, Senohrabu, Mirošovic. Zkrátka, než se vyšplháte na ten sjezd, tak to taky nejede úplně kvapem. S tím počítejte, platí ta Hradecká, o které jsme se bavili, na úrovni Sadské a Poděbrad je dopravní omezení a práce na vozovce. Ty jsou příčinou toho, proč tam někde před poděbradským sjezdem už stojíte v koloně. Počítejte s tím, že musíte prostě procukat tenhle ten úsek. Nic jiného tam nepřekáží, jenom ty práce na vozovce. Vyšetřuje se v Brně v Merehoutově ulici, tam je hlášena dopravní nehoda, to je jedno místo, taky Pardubice, no a Sakařova ulice mezi křižovatkami s Vindrovou a Štrosovou, tam je někde dopravní nehoda, která to přicpává. Tak s tím počítejte, příjezd po dvojce do Valu od Pardubic, také dopravní nehoda a Trhové Sviny, Žižkovo náměstí, i to mi tady v tuhle chvíli hlásíte. Počítejte, že průjezd může být omezen.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území zaprší, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině ojedinělé i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23, jinde 23 až 28 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cristiano Ronaldo má před sebou zřejmě poslední fotbalovou sezonu v kariéře. 41-letý portugalský útočník chce po odchodu více cestovat a věnovat se svým zájmům. Nyní má na kontě 976 gólů a chce tisícovku. Sucho a riziko vzniku a šíření požárů se v Česku tento týden začnou zmírňovat. Pomohou častější srážky. Pražská ZOO získá dědictví v hodnotě přes 13 milionů korun. Zesnulá žena jí odkázala dvě nemovitosti a finanční hotovost. Podobné odkazy prý dostává ZOO pravidelně. Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena.
3: Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
2: A nakonec v bulharském Borinu vzniká plán na pokojné soužití lidí s medvědy. Obec by se tak mohla stát první v zemi, která zavede pravidla podle modelu Bear Smart Communities, vytvořeného v Kanadě. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
1: Radio B. Classic Rock.

I vy můžete být Highway Star, záleží teda pravda na směru, kterým to vezmete. Třeba naše dodávky bítové, ty se dálnici vyhnout nemůžou, chtějí-li se ve středu na čas dostat do Turnova, do Měšťanského pivovaru. A to oni chtějí, protože tuto středu od 19. od 11. do 17. hodin bude probíhat další bítová pumpa právě tam, na staré dobré adrese, dobrém známém místě, Měšťanský pivovar Turnov, na Lukách 669. Tam jste vy býťáci všichni zváni. Pište si, že bereme šablony a spreje na stříkání lok. Bereme mobilní studio, které zadrátujeme a spustíme a budeme vysílat přímo odtamtud. Bereme sebou nějaké ty dárky od samolepek přes pár triček, než tedy dojdou a podobně. Tak myslím tím pár triček rovná se 150 kusů, jo. Tak tyhle ty věci, ty budou v dodávkách naloženy, vy budete vítáni a uděláme si společně pěkný den, i když počas vypadá, že tropy nebudou a že bychom mohli zmoknout, no tak se schováme prostě pod stany. Za každého počasí jede naše bítová pumpa, i ta aktuální v Měšťanském pivovaru Turnov. Já se na ní velmi těším, vy se těšte taky a doražte. Čteší.

Luboš Pospíšil, Marilyn Goodbye, tady trocha české muziky, tady u nás na beatu minutu před 6:45, to je to, co právě teď dohrálo. Já už včera večer v Hard & Heavy jsem mohl začít větou právě se vracím z Hradu a nelhat přitom, protože uplynulý víkend a nejenom ten jsem strávil v Moravském Klumově na zámku, tedy nikoli na Hradu, ale na zámku na festival Rockcastle. Spoustu příhod jsem si přivez, spoustu zážitků samozřejmě taky, co se týká těch hudebních, tak třeba mezi nimi je ta věc, že jsem konečně už taky mohl být jedním z těch, kteří nejenže na YouTube léta letoucí sledujou Lea Morakioliho, což je sice italské jméno, ale norského hudebníka, který taky sem tam se nechá ukecat k tomu, že zahraje živě. Jak on sám říká, všechny ty písně, které nesnášíte, tak to se právě odehrálo hned ten první den festivalu Rockcastle a byl to velký zážitek. Nejenom samozřejmě tohle.

A s kým to nehnulo a kdo říká, že to s ním nic nedělá, ten kecá, jako bych se vrátil do svého dětství. Každé sobotní dopoledne začínalo touhletou melodií. To byla vzpomínka na Froclip Studios, Lea Morikyliho a Festival Rockcastle. Jedna z mnoha, které jsem si přivez teď, ale na chvilku pojďme být zase býťáci vážní. Blíží se celá za malou chvíli, tak pokud máte dopravní postřehy, sbírám je, můžete přes apku nebo po telefonu na číslo 210 32 33 34.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se do toho pustit, myslím, že menu dopravní je dneska po ránu až nezvykle takové bohaté. Co mi hlásíte? Třeba tadyhle příjezd do Prahy.
2: Na D8 se směrem do Prahy, už jako v Praze je bouračka a vtočuje se to už těsně před Prahou, takže tam to bude trošku zpoždění. Ta bouračka je v pravém pruhu, je to u odbočení jako na Hradeckou. Takže tady si tady bacha.
1: To byl Jirka z aplikace Rádia Beat a má úplnou pravdu, když se podívám do dopravních map, tak ty to tady potvrzují těsně před sjezdem na Letňany, tak počítejte, že je tahle ta dopravní nehoda. Týká se to tady těch, kteří jedou Letňany a směr Hloubětín, ty se tomu prostě nevyhnou, ty to musí procukat, ti, kteří budou potom projíždět dál, tak v momentě, kdy minou tohle místo, tak ta doprava bude o chlup lepší, ale samozřejmě ona nám zhoustne během rána. To je jedna zpráva, kterou tady pro vás má. Mám další, je tadyhle od Teplic.
3: Prosím tě, napřed od Teplic, než je sjezd dolů do Hloubětina, je tam čerstvá nehoda ve prostředním pruhu, dvě osobní auta v sobě, začíná se to přicpávat a bude to hustý.
1: Taky D7 se hlásí, je to někde ve směru na Prahu, je to někde na úrovni 2. 1,5 kilometru, tady je hlášena dopravní nehoda na úrovni Tuchoměřic, s tím počítejte Velešovice na 50, nebo Holubice v tomhleto místě ve směru od Vyškova, tam je hlášena dopravní nehoda, tak s tím počítejte. Také platí D0 na 80 ve směru k brněnské dálnici, že je tam ťukanec u Jesenice a že se to zpomaluje v průjezdu kolem něj, to byste taky měli mít na paměti, zvlášť pokud jedete někam na čas, Hradecká dálnice, ta je taky bez změn. Ve směru na Prahu na úrovni Sadské dopravní omezení, nic jiného, žádná nehoda, ale ve směru na Prahu díky tomu dopravního omezení tak vzniká špunt a po Staré Poděbradské to neprojedete, takže počítejte s tím, že i tady zřejmě naberete nějaké to zpoždění. Jděte opatrně a zavčas býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bousky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a oblačnost od jihozápadu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie poprvé v sezóně ztratili body po remíze 1-1 v Liberci. Sešívaní vedou ligu z 10 body, Liberec je pátý. Trenér Slavie Trpišovský říká:
2: se stalo to, co jsme chtěli, za to stavu vedení 1-0 chtěli mít za druhým gólem, za rozdílovým gólem, tak jako se nám to povedlo vlastně tady loni a říkali jsme si o půli, že určitě jeden gól prostě nebude stačit na to vítězství tady, že musíme jít za druhým gólem, ten jsme nedali a dali ho domácí.
1: Ostrava porazila nováčka Artis Brno 1-0. Baník získal druhé vítězství v sezóně a posunul se na 9. místo. Artis je po 4. kole na 13. místě tabulky šance ligy. Systém důchodového pojištění v Česku bude mít letos přebytek jen kolem 10 miliard korun. Původní odhad byl dvojnásobný. Policie na Filipínách zadržela muže podezřelého z nelegálního náboru lidí na neexistující pracovní místa ve střední a východní Evropě. Nabídky se týkaly i práce v Česku. A nakonec snímky z Družice ukazují rychlé tání největšího ledovce italských Alp Adamello. Za posledních 10 let ustoupilo čelo ledovcového jazyka asi o 550 metrů. Letošní úbytek ledu urychlili slabé zimní sněžení a samozřejmě mimořádně vysoké letní teploty. To byly zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Oldies na rádiu Beat. Rockerente, ta je právě teď za námi. 10 minut po 7. dohrála tahle ta muzika. Je pondělí s datem 17. srpna v kalendáři Petra, na to myslete. Kdybyste náhodou měli mít nějakou Petru dneska a v cestě, ať nezapomenete pogratulovat. A pokud náhodou nemáte Petru nebo sami nejste Petra, tak i tak můžete vyrobit při pondělku nějaký ten večírek. Je pravda, že seznam mezinárodních dní, aspoň ten, co jsem já tak jako vytvořil, tak je takový chudší oproti jiným dnům, ale najdou se tam věci, které se jako záminka celkem v pohodě dají využít. Dneska je třeba mezinárodní den, řekl bych, second handů, přeloženo skoro do češtiny, tedy den, kdybyste si, pokud si chcete koupit něco na sebe, měli koupit něco použitého třeba, můžete oslavit mezinárodní den vanilkového pudinku, to je možnost, která se dá využít, nebo třeba můžete oslavit mezinárodní den koček. Ale bacha, svátek nemají všechny kočky. Dneska mají svátek jenom ty černý kočky. Tak ty si dneska můžete takhle při pondělku oslavit. A pokud ani to ne, no tak se dá vyrobit nějaká jiná záminka. Já jsem teď koukal tady u nás z okna, kde se asi taky chystá nějaký ten večírek, protože před barákem nám tu přibyl basketbalový koš a pohybují se tady lidé s hokejkama. Mám takový tušení, že to bude souviset s tím, že dneska startuje tady naše spřátelená Prima Sport, tedy nový sportovní kanál, což je myslím dobrá zpráva pro všechny fanoušky sportu jako takového, ať už jde o fotbal, hokej, basket a podobně, ale mělo by tam docházet postupně taky na sporty, kterým my tady na Beatu říkáme menšinové, tak to je zase dobrá zpráva pro Šimiho, že bude mít dostatečný zdroj na to sledovat, co se děje i mimo takové ty nejvíce sledované sporty. Mimochodem ty menšinové, naše beatové, ty tady budou už za malou chvíli kolem nějak za chvilku. Dáme si ještě Nirvánu a pak si myslím, že by právě na toho Šimiho mohlo dojít, pokud sem teda dojde za mnou do studia.

0: Matador na rádiu Beat, Zlatý důl na Cibulích 7.18. No a to, co jsem říkal před malou chvilkou, je platné, protože Šimi opravdu přišel. Tak pojďme na první díl dnešních menšinovek.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Plavkyně Barbora Semanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži 6. místem na 400 metrů volný způsob. Na šampionátu získala zlato na své hlavní trati 200 metrů volný způsob. Jan Čejka obsadil 7. místo na krátké polohovce a za svým českým rekordem zaostal o 83 setin sekundy. Automobilový jezdec Adam Březík vyhrál Barumček Rally Zlín. Připsal si tak největší úspěch kariéry. Vedl od čtvrté RZ-ty a v cíli porazil Fina Suninena o 8 sekund. V průběžném pořadí mistrovství republiky vede před závěrečným závodem Mareš, právě před Březíkem a zraněným Střítem.

0: Iron Maiden na rádiu Beat. Jejich Trooper, muzika, která zcela jistě příští týden nebude hrát jako půlnoční album z prostého důvodu, že Iron Maiden nezačínají písmenem A. A to pořád ještě držíme na našem beatovém webu. I když s pondělkem přibyla nová anketa, jsou tam AC/DC, Alice in Chains, Aerosmith, Avantasia, Alter Bridge a taky Audioslave, tak se mrkněte, jak to tam vypadá a nezapomeňte na beatovém webu přihodit jedním klikem jeden svůj hlas, abychom rozlouskli, jak to tady máme nastavit a hrát příští týden.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu doprava, ta je v tuhle chvíli na řadě. Je tady několik míst, která mi hlásíte. Jedním z nich můžou být Studentská ulice v Karlových Varech, tam je dopravní nehoda. Vyšetřuje se v Borovanech u Českých Budějovic v Třeboňské ulici, tam je ťukanec, s tím počítejte. Na D7 ve směru na Prahu stále platí, že mezi druhým a prvním kilometrem tak je nehoda na úrovni Tuchoměřic, tam se vyšetřuje, taky na příjezdu do Holubic od Vyškova po 50.

0: Tam je čerstvá dopravní nehoda a že nám taky housnou některé ty příjezdy. Zatím se žádné drama neodhrává, ale je dobré o tom vědět. Třeba, že jedete-li po Hradecké na Prahu, tak na úrovni Poděbrad a Sadské zpomaluje doprava kvůli dopravnímu omezení. Není to žádný špunt, který by vás měl nutit hledat objízdné trasy, ale spíš počítat s tím, že byste měli vyrazit třeba o pár minut dřív, máte-li někde být na čas. Plní se jižní spojka od Černého mostu na Štěrboholi, to je tradiční záležitost, tak Ubíťáci určitě počítejte, no a počítejte taky to, o čem jsme se bavili, že D8 směrem na Prahu se tak nějak jakože lehce přicpává právě proto, že se tady stala dopravní nehoda před sjezdem na Letňany, už v podstatě těsně před tím sjezdem, takže ta kolona pomalu jedoucí je už tuhle chvíli někde od zdip a týká se to hlavně těch, kteří se pak budou snažit dostat dál na Letňany, ale jakmile proklouznete tímhle místem, tak je před vámi situace přece jen o něco lepší.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší, jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
5: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
6: Tentokrát si do svého hnízda pozval Petra Kudhajla, zpěváka skupiny Motorband.
5: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádio Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a oblačnost od jihozápadu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalový útočník Václav Černý rozhodl gólem o výhře Bešiktaše Istanbul 1-0 v úvodním kole turecké ligy. Fotbalista Lukáš Sadílek se pak trefil při vítězství Gorniku Zabře nad Vislou Krakov 2-1. Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex. Pacienti ho užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Více je na webu ústavu. V Česku rychle přibývá starších lidí 100 let. Zatímco v roce 2018 jich bylo 438, letos jejich počet stoupl na 1186. Za růstem stojí lepší zdravotní péče i silné populační ročníky narozené po první světové válce. Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic.
8: Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
7: A nakonec do Google Map přibývají nové funkce založené na umělé inteligenci. Asistent Ask Maps, který u nás zatím není, nově umí sledovat zpoždění vlaku nebo pomáhá s rezervací hotelů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat. Classic Rock.

Genesis je na ně došlo v dnešním ranním vysílání tady na Beat to That's All. Je muzika, která dohrává skoro čtyři minuty po půl osmé. Ne, že by to mělo být úplně všechno, tedy podle názvu That's All, co tady pro vás mám. Naopak, mám tady čím dál více té muziky, čím dál víc nápadů. Myslím, že už jsem to vymyslel tolik, že to ani nestihneme odehrát dneska do té deváté. A přetáhnout nemůžem, protože jak víme, je léto. Dokonce tady na Beatu léto jako živé, tak se to oficiálně jmenuje. Dneska vám slíbím Bejvodku, tady pokud náhodou by jeho vlak neměl zpoždění a nastaly nějaké neočekávané události, ale platí, že v 9 by tady měl být a měl by přinést další jeden živák, ze kterého si uděláme společně v té hodině mezi 9 a 10 takový beatový best of živák. Nevím přesně, co by to mělo být, to on zase jako úplně neprozrazuje, co má v plánu udělat, ale mám takový tušení z indicí, které mi tady dal minulý týden, že by to dneska mohla být muzika česká. Tak uvidíme, jestli jsem se trefil, nebo jestli jsem úplně vedle. Vy buďte naladěni hned po té deváté, budete tím pádem hned první z prvních tónů, kdo pozná, jestli to ta muzika česká je nebo není.

Trocha tej žárny a samozřejmě takové ty klasické kytarové pretěky v soulu téhleté skladby zvané Freebird kapely Lynyrd Skynyrd. Také můžu slíbit, že jižárna ta je spojená s třeba s pořadem American Rock Show tady na beatu, kterou máme za sebou, ta byla minulý týden ve čtvrtek, takže Dave Gore už pilně schání muziku na další díl, aby to bylo něco, co tady v těch našich končinách my v podstatě snad až na výjimky neznáme, ale muzika to je skvělá, takové je jeho vlastní domácí zadání, když dává dohromady playlisty. No a playlist na čtvrteční podvečer v tomto týdnu, ten má na starosti Radek Dýster. Tam je to zase úplný protipol toho, co dělá Dave, protože Radek Dýster schání muziku, kterou známe, ale neznáme ji v této podobě. Často to bývají opravdu raritní kousky, proto je to taková rocková archeologie. Tu vám můžu slíbit na dnešní týden. Pakliže třeba tak nějak se zamýšlíte nad čtvrtkem a nemáte se na co těšit, tohle to by mohla být věc, na kterou se těšit dá.

Small Faces, jejich Ichigo Park je za námi a koukám na hodiny, ještě jednu tam dostaneme. Jirku Schellingera určitě s Kartágem, to je muzika, kterou tady mám připravenou v přehrávači. Pak už ale přijde ten čas, kdy se budeme věnovat celé, to znamená, já tu začnu pištět, kde je Petr Šimáček, proč má zpoždění a nejde do studia či zprávy a taky si dáme dopravní informace. Ty můžete ovlivnit pozitivně v tom duchu, že mi dáte vědět, jak se vám jede někam do práce nebo kamkoliv jinam, protože já tu zírám do rohu, zatímco vy jste všichni na místě a jednoduše víte nejlépe, jak to vypadá právě na těch cestách. Tak třeba volejte 210 32 33 34.

0: Jiří Schillinger, Kartágo, jsme na konci hodiny. Červený čudlík, mačkám.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a vemu hned vaše zprávy, které mi sem posíláte. Osmička, Cínovecká, chcete-li to takhle, tak tady pořád platí vyšetřování dopravní nehody, kvůli tomu se zpomaluje příjezd na Prahu po D8. Není to tak, že by to stálo, ale zpomaluje, to je dobré si říct. Pardubice, Štrosova, tam se vyšetřuje. Další jedno místo jsou Libochovice, ulice doktora Vacka, dopravní nehoda, to mi hlásíte. V Praze na Moskevské ulici je dopravní nehoda, vážná je taky na 52. na úrovni Pohořelic, respektive Velkého dvora. Tam dokonce probíhá nějaké záchranné vyprošťovací práce tudy. Pokud teď nemusíte, se nepouštějte, protože nejenže průjezd bude omezen, ale ještě tam můžete taky překážet. No a jedete-li z Prahy zadem na Dřevčice, tak počítejte, že přijedete později, protože tam došlo ke kolizi osobáku do stromu. Na místě jsou všechny složky IZS a tahle ta situace se řeší.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bousky, odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a oblačnost od jeho západu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině území 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistky Siňaková, Bousková a Bejlek postoupily na turnaj Masters v Cincinnati do třetího kola. Naopak Valentová nevyužila proti Svitolinové 7 matchbolů, prohrála ve třech setech a s turnajem se rozloučila. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Nejlepší výsledek zaznamenala běžkyně Kristýna Sasínek-Meky, která skončila na 1500 metrů sedmá. Přes Česko v noci přešly přehánky a bouřky, napršelo většinou do 15 mm, na severozápadě Čech ale i kolem 30 mm a v Krušných horách ojediněle přes 50. Dnes hrozí další silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami do 2 cm. Zítra se počasí uklidní a srážky se objeví hlavně na horách. Pražským tunelem Blanka začala jezdit autobusová linka 145, která propojuje Dejvice a Čimice. O zavedení MHD v tunelu se mluvilo od roku 2015. Linka mezi Prahou 6 a 8 jezdí zhruba od 5 do 23 hodin. Náměstek primátora Jaromír Beránek o dalších novinkách říká.
4: V neposlední řadě se nám taky poměrně výrazně posunuly technologie. Telematika, která nám umožnila udělat soubor preferenčních opatření, které zajistí to, aby se ten tunel Busta 145 dostala i při běžící regulaci na vjezdu do tunelu právě do toho tunelového komplexu.
3: A nakonec dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav plánuje pronájem 30 radarů za víc než čtvrt miliardy korun. Pokud projekt uskuteční, bude mít jedno z největších množství radarů ve středočeském kraji. Dosud jich nejvíc mají Říčany. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 17. srpna 2026.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byl YouTube zaseklý v momentě, tedy takzvaně stuck in the moment. 11 minut po 8 hodině dohrála právě tahle ta muzika. Mimochodem, mezi tím se tady prohnal kolega Vejvoda. Takže, jak jsem předtím říkal, že pokud nenastane nějaká vlaková výluka, bude tady po deváté. Teď už můžu říkat, že nenastala a bude tady po deváté. I s létem jako živým, i s dalším živákem už se šel prohrabávat archivem. Už chystá muziku, kterou si pustíme za necelou hodinu tady na beatu. Já nemůžu ani naznačovat, ani i kdybych chtěl, protože zatím mi neprozradil pořád, co bude hrát, ale mělo by to být české. Toho jsem z něj vypáčil. Tak na to se těšte, míťáci, jako na jednu z věcí připravených do dnešního dopoledního vysílání. Startovat budeme právě živou muzikou, tak jak to nabíto děláme celé prázdniny.

Takzvaně malá kachní hudba, se tomu dá říkat ACDC. Je pondělí 17. srpna, připomínám býťáci, že svátek má Petra, to pro ty z vás, kteří máte někde Petru po cestě, myslete na to, ať nemáte průšvih. Zároveň můžeme dneska oslavovat Mezinárodní den černých koček, to platí. Platí taky Mezinárodní den velkého pudinku, to je něco, co můžete oslavit. A kdyby náhodou se vám zdálo, že nad vámi poletuje příliš mnoho čápů bílých, znamená to, že si balí baťušky. To zase není Mezinárodní den, to je informace z mysliveckého kalendáře, dneska právě je to naplánováno, takže odlétá čáp bílý do teplých krajin.

0: Genové sporty na Rádiu Beat.
1: Cyklista Ondřej Cink vyhrál i svůj druhý letošní závod Českého poháru v cross country horských kol. V Ostravě zvítězil s náskokem 37 sekund před Janem Zatloukalem, který vede celkové pořadí. Mezi ženami vyhrála Polka Gřegořevská. Dostih s názvem Letní cena města Pardubic vyhrál Holly Happy s žokejem Janem Faltejskem. České basketbalistky porazily na turnaji v Helsinkách domácí Finsko 76-75. Nejlepší střelkyní zápasu byla Julie Pospíšilová s 25 body. To byly menšinové sporty.
2: Zprávy sport a rock'n'roll.

0: Vyťáci na čtyřech kolech.
1: Zpět k dopravě, Vyťáci. Tak stále platí, že nám zpomaluje, nikoliv zastavuje, ale zpomaluje doprava na hradecké dálnici, a to na úrovni Poděbrad a Sadské. Tam je dopravní omezení, to je ta příčina, právě protože po staré Poděbradské to nevezmete, tam je uzavřeno, tak tady stojí větší množství aut, ale nic dramatického se neděje, prostě to jenom vydržte a procukejte. Ono to není jediné místo, kde ztratíte nějakou tu minutu ranního přejezdu. Třeba na D8 někde od Zdib stojí kolona. Nejprve tam byla kvůli dopravní nehodě před sjezdem na Novopatskou, to už je, zdá se, vyřešeno. Dopravní nehoda je na úrovni Březiněvsi, ta je nová ve směru na Prahu, takže proto se tady postává. Potom standardně, ale tady to způsobuje ranní špička, stojíme od Střížkova dolů k vodě přes Bulovku, s tím byste měli počítat, na to byste mohli být i zvyklí. Jede tady po D7, tak u Středokluk směrem k letišti nám stojí jeden špunt, pak se rozjedete a přibrzdíte u Chrášťan, tady už tradičně postáváme někam k Ořechu, z druhé strany ta kolona začíná někde u Jesenice zpomalovat a u Slivence stát, tak Pražský okruh ten taky nebyl úplně vynechán z tohoto ranního špuntu. No a jižní spojka od Krče po celé té délce přes Barandovský most a dál na Dobřískou až někam k Radlické, to je taky poměrně solidní parkoviště, se kterým je dobré počítat. Ťukance a nehody bychom tu měli taky, bohužel měli. Hradčany, ty Brněnské a Tižnovská ulice, tam se vyšetřuje nějaký karambol. Další je příjezd do Lukavice od Chrudimi. Tady máme hlášenou havárii v Pardubicích ve Štrosově ulici, vyšetřování dopravní nehody v Libochovicích ulici doktora Vacka. Tam počítejte s nehodou dvou osobních aut. No a taky D48 na 10. kilometru směr Český Těšín. I tady je teď čerstvá dopravní nehoda u Hustopečí. Počítejte s tím, majte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Vyťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro Vyťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro Vyťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno. Na většině území zaprší, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině ojediněle i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23, jinde 23 až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cristiano Ronaldo má před sebou zřejmě poslední fotbalovou sezonu v kariéře. 41-letý portugalský útočník chce po odchodu více cestovat a věnovat se svým zájmům. Nyní má na kontě 976 gólů a chce tisícovku. Sucho a riziko vzniku a šíření požárů se v Česku tento týden začnou zmírňovat. Pomohou častější srážky. Pražská ZOO získá dědictví v hodnotě přes 13 milionů korun. Zesnulá žena jí odkázala dvě nemovitosti a finanční hotovost. Podobné odkazy prý dostává ZOO pravidelně. Oblíbená cyklostezka v Alejce v Trutnově je opět otevřena.
4: Oprava přinesla nový povrch, širší trasu a nové bezpečnostní prvky, které nabízí pohodlnější a bezpečnější průjezd. V úseku mezi Novodvorským mostem a mostem u jezu Texlen se pracovalo od května. Práce vyšly na více než 3 miliony. Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Honza Navrátil, Trutnov.
3: A nakonec v bulharském Borinu vzniká plán na pokojné soužití lidí s medvědy. Obec by se tak mohla stát první v zemi, která zavede pravidla podle modelu Bear Smart Communities, vytvořeného v Kanadě. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: síce cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 23. Od kundaly dále. Rok 1998 až 2000. Čte Fenek.
2: Naše první deska vyšla v roce 1999. Do rukou jsme ji dostali v den, když jsme v Praze hráli ve velký sportovní hale jako předkapela Offspring, který se tenkrát v rámci světového turné zastavili i u nás. Vydávali desky taky u Sony Music, takže jsme byli ze stejné stáje a proto nám tam firma to lukrativní hraní před nima zařídila. Samotný křest desky pro naše fanoušky jsme pak měli jindy a jinde. Bylo to v legendárním a narvaném pražském klubu Rock Café, kde tu placku polili šampaňským Tomáš Vartecký a hokejová legenda Jirka Hrdina. No a pak si lidi tu kundalu za 250 korun mohli koupit v krámech s hudbou, kde se začala prodávat nejen na CDčkách, ale i na kazetách, který se tou dobou ještě normálně poslouchali. Firma Sony jí dělala promo už chvíli předtím, takže tlačila do všech médií, že toho a toho dne vychází deska jedný skate rockový kapele z Prahy a že se mají všichni na co těšit, neboť zavane čerstvej vítr. Jenže místo toho, aby se to stalo, tak nafouknutá bublina splaskla. Většina recenzí naší první desku dost natřela. Sežrat to dostala nejen hudba a texty, ale vůbec i image kapely. Dokonce i obal, který nakreslil Honza a byl přesně podle našich představ, teda západ slunce nad Vyžlovským rybníkem. Z našeho tehdejšího pohledu to mnozí recenzenti samozřejmě nepochopili a někdy nás napadaly i takové věci, že si je najdem, ale zpětně vzato měli kolikrát naprostou pravdu, hlavně s těmi texty. Jenže tenkrát nás to zajímalo víc než teď, protože jsme pořád čekali na to, co naší hudbě řeknou lidi. Jako první singl do rádií, který ovšem skoro v žádných rádiích nechtěli hrát, byly vybraný samozřejmě Banány. Žlutý klip k ním vyrobil režisér Martin Benz a natáčel se v prodejně s ovocem a zeleninou v Praze na Pavláku, kde jsme se těch banánů přežrali jak nikdy. Pak jsme s tím klipem šli soutěžit do ESA a tam vypadnul hned z kola ven. YouTube tenkrát nebyl, takže smůla. A ještě horší byly první vlastní šňůry k desce s tristní návštěvností, což se nedá nazvat jinak, než že padla kosa na kámen. Prostě na nás nikdo moc nechodil. Když nebudeme počítat Prahu a okolí Jevan, tedy domácí půdu, tak byly tři výjimky. Pardubice, Zlín a Jihlava, kde nás v podzemním klubu Maňána vždycky vítal vysmátej majitel s plechovým táckem, na kterým byly tekily, hulení a houby. Odtud je příhoda, jak Honza se Zemánkem po koncertě nad ránem vyšli před klub a tam zastavil nějaký autobus. Nesvezeme se někam, řekli si a nasedli do autobusu, který je odvezl na nádraží, kde stál nějaký vlak. Nasedli i do něj a pak někde vystoupili. Zastavil tam opět autobus a tak nasedli a kousek popojeli a zase někde vystoupili. A pak šli po silnici, až spadli do příkopů, odkud nám volali, ať pro ně přijedeme, jenže netušili, kde jsou. Nebo GPS tenkrát ještě na těch předpotopních mobilech nebylo. Ve zmíněných městech, teda v Pardubicích, Zlíně a Jihlavě, lidi naplnili kluby, aby nás slyšeli. Možná, že tam jsou tak kulturychtiví, že chodí prostě na všechno. Doteď jsou to naše velmi oblíbené štace. Ale jinak jsme před sebou měli po republice dost prořídlý sály. Vrcholem byl koncert v Podbořanech, kam přišlo 0 lidí. Někdy se říká, že počet návštěvníků nevypovídá o kvalitě účinkujícího, ovšem tady už to bylo minimálně na zamyšlení. Hodně jsme vystupovali na skate a snowboardových závodech a party a taky na prvních festivalech, samozřejmě většinou jako první někdy odpoledne. Moc takových akcí vlastně tehdy ještě nebylo. Festivalový boom začal až o pár let později. Kromě toho jsme odjeli jako předskokani šňůru se žlutým psem a tý samý role se zhostili i na koncertu tenkrát hodně populární anglický kapely Reef a taky a to hlavně punkový legendy Toy Dolls, což byl splněný sen, neboť tuhle kapelu jsme dřív poslouchali fakt hodně. A pak jsme se rozhodli už přestat komukoliv předskakovat, protože jsme si přišli upředskakovaný. A taky jsme hráli poprvé a nadlouho naposledy na firemní akci. kvůli banánům desku Kundala tenkrát zasponzoroval banánový koncern Chiquita. V rámci spolupráce jsme měli za úkol pobavit společnost na předvánočním večírku, který se konal ve velkém skladu banánů v Holešovicích. Plechový hangár je ve spojení s zvoucím aparátem zvuková katastrofa, což bylo ostatně jasný už na odpolední zvukové zkoušce. A ještě víc po 8 hodině, když začala naše produkce a hangárem korzovali se sklenkou vína a ve svým nejlepším oblečení zaměstnanci a přátelé Chiquity. Po druhé písničce přišla paní, řekla, že to stačilo, zaskočení přítomní si oddychli a my měli volno. Někdo z nás odešel, jiný zůstal a pil mocně alkohol, a to do té doby, než Zemánek zařval na dálku na generálního ředitele. Hej, banáne, pojď na panáka! Situaci pak okamžitě ukončili vyhazovači.

Trochu takového historického okénka zakončeného i epizodou o banánech. Když se podívám z okna, tak tam vidím protipol. Tak jak Pepa Lábus strašil minulý týden, tak se skutečně děje. A zrovna před malou chvilkou se tady tím místem v Praze, kde stojí i naše budova, prohnal docela parádní slivák. Což tedy mě vede k tomu, abych udělal odbočku a mohl konečně připomenout, že máme poncho, tak se tomu tady říká u nás na chodbách. Tedy pončo rády a být myšleno tedy takovou širokou, řekněme, že pláštěnku, oficiálně cyklopláštěnku, reálně prostě věc, která se snadno složí, nezabere moc místa a hodí se, ať jdete kamkoliv, třeba ještě na nějaké letní festivaly, které to v tomto týdnu zrovna má celkem skrápět, ona totiž výhoda toho je ta, že se pod tu pláštěnku, pod to pončo vejdete i třeba s baťohem, takže si můžete vzít sebou sváču a být si jistí, že vám nenamokne. Pokud jsem vás zaujal, mrkněte na klub.radiobeat.cz.

Beatles na beatu, Ballad of John and Yoko je za námi, před námi je toho moc, já už jsem mluvil o Vejvodkovi a živáku, kterým za malou chvilku odstartujeme beatové dopoledne v létě jako živém, to je věc, která platí a vy tím pádem snadno dopočtete, že tu kolega Vejvodák, neboli spisovně Vývodák, bude až do 14 hodin. Poté přicházejí tupláky, no a tam jsme se zatím v plánování nedostali, můžu vám slíbit Jirko Rogla, který má dneska na hrbu odpolední vysílání až do 19, pak si pojďme slíbit krásné nálezy Jaroslava Císaře a pokračování letní rokové všeho chuti, tedy takového všeříkajícího názvu, který je celé léto Jaroslav Císař poctivě drží a dneska přihodí další díl na webu Rádia Beat, už k tomu jsou nějaké podrobnosti a informace pro ty, kteří by se chtěli dopředu podívat, co je čeká a nemine po 19. Večer Ota Seman, pokecáme o něčem, zahrajeme si k tomu muziku a nakonec Martin Vysušil, který přišel na to, že už udělal spoustu pokračování pořadu 11 v 11, ale začátek to vlastně oficiálně nemělo a tak ten přijde dneska večer po 11.

0: To Aerosmith, jejich Krajín, za mě tak trošku Aerosmithec, protože víc muziky už vám neslíbím býťáci. Naopak vám slíbím kolegu Vejvodu, kterému tady předávám Máňu v dobrém stavu. Utřel jsem z ní prach, takže ten se do toho pustí už za malý moment a bude vymýšlet, jakou muziku, živou muziku, si spolu s ním vychutnáme během toho dnešního dopoledne.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Poslední věc ode mě, ve skutečnosti není vůbec ode mě, ale od vás, a to jsou dopravní informace. Praha, ulice Jana Žiliského, tam je nehoda. Vyšetřuje se, překáží se, počítejte s tím. To je jedno místo, další je potom na D1 na 210. kilometru směr Ostrava, tedy na úrovni Holubic. Dopravní nehoda, která vás tam může zpomalit, počítejte s ní, to stále ještě platí. 263 neboli Komenského ulice v Rumburku, tady probíhá odklízení následku dopravní nehody, takže i tady je ten provoz zpomalen, s tím počítejte. Na D48 stále platí 10. kilometr směr Český Těšín na úrovni Hustopečí. Se vyšetřuje Brno a odtud příjezd do Hrača na Těšnovská ulice. Tady máme další jeden ranní karambol. Jezděte opatrně, počítejte s tím a zítra naslyšenou.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
4: Zlato.
3: Jedeš ve zlatě?
4: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
3: Říká se baby?
4: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bouřky, odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a mraky od jeho západu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti, na horách častěji, jinde jen výjimečně přehánky. K večeru na jeho západě déšť četnější. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Arsenalu získali anglický superpohár, nad Manchesterem City zvítězili 3-0. Už po 24 sekundách otevřel skóre Calafiori nejrychlejším gólem ve 104leté historii soutěže. Nehod na silnici mezi Prahou a jižními Čechami a Rakouskem za posledních 15 let výrazně neubylo. Jejich následky jsou ale méně tragické. Zatímco v letech 2010 až 2017 zemřelo při více než 3000 nehodách 98 lidí. V dalších 8 letech to bylo už 45 obětí. Ceny potravin v Česku klesají mimo jiné kvůli cenové válce obchodních řetězců. Obchody prý prodávají některé základní potraviny i pod nákupní cenou, aby přilákali zákazníky. A nakonec jedna z největších sbírek skla v Česku je ve Velichově v Českém Středohoří. Sběratel Melantalský tam za 4 roky shromáždil asi 20 000 skleněných předmětů od běžného skla podíla předních umělců.
7: Ty lidi to sklo začali vyhazovat a začali vyhazovat popelnici. Nikdo neměl sílu to sklo vyhodit jakoby do popelnice. Tak mně se to líbilo, tak jako starý bufeťák jsem chodil o půl hodiny dřív do práce. Sezbíral jsem 30 kusů, nevěděl jsem, co s ním. Pak jsem ho odnes do těch sklepů. Tam se to vrosilo, nasvítilo a jsem věděl, že to je ono. Tak jsem si myslel, že si nazbírám 100 kusů, pak to bylo 200, pak to bylo 1000, tak jsem si, že končíme, ale sklo je horší jak droga. Dneska mě nejenom, že zajímá to sklo, ale hlavně ty lidský příběhy těch babiček, co to sklo sem nosí a že to mají většinou, že to je jako svatební dár.
5: To byly další zprávy.

0: Karinke do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu B.
1: To byly tedy další zprávy, nás čeká další léto jako živé, ale malinko se nám to krátí, protože jestli se nepletu, posledních 14 prázdninových dnů, poslední dva prázdninové týdny a tím pádem tedy zhruba asi 10 koncertů, 10 živáků. Já jsem Vývoďák, přeju vám hezký den. Dneska si dáme koncert Michala Prokopa Live 60, koncertní album právě Michala Prokopa skupiny Framus 5 a také je to koncert velké spousty pozvaných hostů. Ta deska k 60. Michala Prokopa vyšla v roce 2007. Rok předtím vydal Michal solové album Poprvé naposledy. Na to konto ale také obnovil kapelu a Framus 5 se v novém složení vydali na podzim 2006 na koncertní šňůru. Posledním koncertem tohoto turné bylo vystoupení v pražské Lucerně jako dovršení oslav Michalových 60. narozenin. Koncert se konal 27. listopadu a to mám zase narozeniny já, takže to do sebe krásně zapadá a sedí to jako hýždě na kuchyňském nádobí. Minulý týden Michal Prokop slavil 80. Slavilo se i teď o víkendu na festivalu Krásný ztráty live na statku ve Všeticích. No a my si teďka dneska můžeme udělat takové dopolední matiné, což ale neznamená, že se zhvízdáme a v 10 hodin nedokážeme vyslovit rododendron, ale bude to takové hudební matiné, huňatý a milý s kapkou medu. A můj ty smutku slibuju, že si dám tu práci. Jestli nám ale Michal něco nedluží.
2: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov.

do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Dobrý večer. Dámy a pánové, Petr Skoumal.
1: Každý den jeden best of živáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

Jsme v Lucerně 27. listopadu roku 2006. Tahle skladba má dvě polohy, co se týče názvu. Poprvé naposledy a poprvé a naposledy, protože ten význam je, a to jistě cítíte a slyšíte, jiný. Poprvé naposledy a poprvé a naposledy. Živé koncertní album Michala Prokopa a Framus 5, deska vydaná k Michalovým 60. Je to 20 let stará deska, snadno se to počítá, protože Michalovi bylo minulý týden ve čtvrtek 80. Tahle deska má dvě rozdílné podoby. Za prvé vyšlo CDčko, na kterém je celkem 13 písní, takový výběr skladeb, a pak vyšlo ještě DVDčko, na

kterém je 21 písní plus bonusy, jako je dokument s názvem Michal a také archiv klipů z období mezi lety 69 až 2006. Mimochodem tohle DVDčko tak obdrželo v roce 2007 nejprve zlatou a potom platinovou desku, prostě se to prodávalo. Říkal jsem, že tenkrát v Lucerně byla spousta hostů, už jsme slyšeli Petra Zkoumala, také Jiřího Suchého ve skladbě Blues pro tebe. Ještě dneska uslyšíme Markétu Foukalovou, Dana Bártu, Vláďu Mišíka a kytaristy Zdeňka Bínu a Radima Hladíka. Teď skladba, která se všude na světě jmenuje We Are, u nás virtuální realita.

0: יאללה רובי. Jirka Šíma.
1: Ty nejlepší koncerty, živák a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
2: Léto jako živé.
1: Na Rádiu B.

Dan Barta ve skladbě Odjezd, Michal Prokop na beatu, Live 60, koncertní deska a DVDčko právě Michala Prokopa a skupiny Framus 5. Michal je dvojnásobný člen beatové síně Slávy, v roce 2007 byl uveden jako osobnost, o 10 let později v roce 2017 vstoupil do beatovky ještě se skupinou Framus 5, no a navíc v roce 2022 jsme do beatové síně Slávy v kategorii skladba / píseň uvedli Kolej Yesterday, tu zpívá Michal Prokop se skupinou Framus 5, autoři jsou Pavel Skoumal a Pavel Šrot. Michal je také členem síně slávy ankety Anděl České hudební akademie a je také nositelem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Aktuálně teď koncertuje s kapelou v rámci projektu Live 80. Velká sláva se chystá na tradičním vánočním koncertu. Letos to bude ve Foru Karlín 21. prosince. Ten koncert se jmenuje Michal Prokop, Framus 5 a vzácní hosté. Hraje i v takzvané malé partě, tedy v triu. Nejbližší koncert sdružení Michal Prokop Trio je tento týden ve čtvrtek 21. srpna v Plzni na festivalu Na ulici. Je to Michal Prokop, Honza Hrubý a Pavel Marcel budou hrát na hlavní scéně v areálu Depo 215 tento čtvrtek ve 20.30. A bude to ve trojici docela paradox oproti včerejšku, protože včera na této obří scéně hrála Plzeňská filharmonie bratrů 80 hudebníků. To pódium je tak velké, že když jdu z portálu doprostřed, dopředu uvádět umělce, tak mi hodinky píšou, jestli náhodou necvičím. Další skladba se jmenuje 64.

Já jsem strašně rád, že můžu dneska taky pozvat na to společné jeviště někoho, kdo má za sebou podobný peloton, těžký a dlouhý, skoro 40-letý, tak jako já. Já bych teď pozval na jeviště Vláďu Mišíka. A k němu další z legend, s kterou jsem skutečně taky chodil i dokonce do školy, Radim Hladík.

a na čpejkarém svíta. A mě začíná být zase do zpěvu.

0: Tohle bylo dnešní léto jako živé, dneska tady s Michalem Prokopem a se skupinou Framus 5. Zítra pokračujeme opět po 9. hodině, hnedka po standovi se vrhneme do dalšího živého koncertu. Co to bude zač? Možná napovím dopoledne, ale jinak neprozrazujeme. Až zítra v 9 hodin ráno zjistíte, jaký koncert si zahrajeme. Bude to takové Iberašunk pro vás. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Vyškova na Brno na 217. kilometru se brzdí, na 210. kilometru je bouračka v levém jízdním pruhu s držením kolem 4 hodiny a v opačném směru dálnice D1 od Brna na Vyškov až na 213. kilometr se jede v silném provozu a tady je zdržení určitě přes 15 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 na 14. kilometru u Lochkova je zásek kvůli omezení zdržení přes 5 minut. V Jablonci nad Nisou v ulici U Zeleného stromu vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. Na Karvinsku v Havířově v Karvinské ulici na přechodu pro chodce srazilo osobní auto chodce, na místě už zasahuje záchranka. Na Novojičínsku Příbor ulice Za školou je tam havárka dvou osobáků a v Praze, konkrétně na Praze 14 v Chlumecké ulici ve směnu z centra pravý pruh stojí kvůli havárce dvou osobních automobilů a dodávky.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bouřky, odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a mraky od jeho západu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti, na horách častěji, jinde jen výjimečně přehánky. K večeru na jeho západě déšť četnější. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie poprvé v sezóně ztratili body po remíze 1-1 v Liberci. Sešívaní vedou ligu z 10 body, Liberec je pátý. Trenér Slavie Trpišovský říká:
2: se stalo to, co jsme nechtěli, za to stavu vedení 1-0 chtěli mít za druhým gólem, za rozdílovým gólem, tak jako se nám to povedlo vlastně tady loni a říkali jsme si o půli, že určitě jeden gól prostě nebude stačit na to vítězství tady, že musíme jít za druhým gólem, ten jsme nedali a dali ho domácí.
1: Ostrava porazila nováčka Artis Brno 1-0. Baník získal druhé vítězství v sezóně a posunul se na 9. místo. Artis je po 4. kole na 13. místě tabulky šance ligy. Ústavní soud odmítl stížnost bývalého ministra spravedlnosti Blažka, právníka Tyce i Říkovského v bitcoinové kauze. Blažek a Tyc namítali uspěchané vyšetřování, nedostatek času na obhajobu i úniky ze spisu. Soud ale neshledal důvod k zásahu. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, téměř vysknul. Ve velkém tam prý hynou raci a ryby. Snad se situace zlepší s přicházejícími dešti. A nakonec významný ruský ekonom varoval před sociální krizí v Rusku. Hlavní ekonom státní korporace Web Andrej Klepač uvedl, že Rusko technologicky i ekonomicky zaostává za světem. Náklady na válku na Ukrajině rostou a země podle něj nemůže vyhrát konflikt, pokud Kyjev dál podporuje Západ. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne.
0: Rock.

klasická závěrečná bzíkárna skladby Child in Time od kapely Deep Purple v programu Radia Beat, kdy teď asi za 6 minut bude 10:30 dopoledne. Já jsem během téhle skladby, přiznám se, koukal na videoklip, na úplně nový videoklip Marilyna Mansona. My jsme Marilyna Mansona tady zmiňovali zrovna nedávno, protože vystupoval jako headliner v posledním dni festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Manson, tedy Marilyn jako takový, tak má novou desku, vyšla mu minulý týden, 14. srpna. Jmenuje se One Assassination Under God Chapter 2 a volně tedy navazuje na Chapter 1, tedy na jedničku, která vyšla už před 2 lety. Na té desce Assassination Under God Chapter 2 je skladba, která se jmenuje Yuna Life, a na tuhle skladbu teď vydal Marilyn Manson videoklip. A ten videoklip visí na našem webu a skutečně je to podívaná. Jo, když bych to měl srovnat třeba s videoklipem, který natočil Karel Štíp s Jaroslavem Uhlířem a s Petrou Janů, Ital nezná ten zázrak, tak je to úplně něco jiného, má to úplně jinou dynamiku a je zřejmé, že autor toho videoklipu miluje červenou barvu. V jednom momentě v tom videoklipu tam Marilyn Manson stojí před červeným lesem, celý v bílém, má červené vlasy a červené rukavice a ústa nakonturovaná samozřejmě červenou rtěnkou. Kdo byste se chtěli na to podívat i si pustit tu muziku, tak máte šanci. Na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz je článek, který se jmenuje Marilyn Manson vydal klip ke skladbě Yuna Life, rozkliknete a na ten videoklip se můžete podívat. Vřele, skutečně vřele doporučuji. No a podobně jako Marilyn Manson rozdělil svoji desku One Assassination Under God na jedničku a na dvojku, tak i Vladimír Mišík rozdělil tuhle skladbu na jedničku a dvojku. Jednička, tu znáte, to je tohle, jmenuje se Obelisk, a dvojka, jak správně tušíte, se jmenuje Asterix a ještě nevyšla, teprve vyjde.

0: Tohle byl živák ZZ Top na beatu, konkrétně tedy skladba Thank You za, ale už je po 3:30 aktuální čas. Za okamžik Stoney, taky Jura Heap nebo Princess of the Universe. Připravené jsou menšinové sporty a jsou připravené do té míry, že Petr Šimáček už je ve studiu a můžeme na to vlítnout. O víkendu se jela Barunka, víme, kdo byl z rally jezdců nejrychlejší a jména nejrychlejších nám Šimi řekne i co se týče dalšího dílu seriálu Cross Country horských kol, který se jel v Ostravě.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Plavkyně Barbora Semanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži 6. místem na 400 metrů volný způsob. Na šampionátu získala zlato na své hlavní trati 200 metrů volný způsob. Jan Čejka obsadil 7. místo na krátké polohovce a za svým českým rekordem zaostal o 83 setin sekundy. Automobilový jezdec Adam Březík vyhrál Barumček Rally Zlín, připsal si tak největší úspěch kariéry. Vedl od 4. RZ-ty a v cíli porazil Fina Suninena o 8 sekund. V průběžném pořadí mistrovství republiky vede před závěrečným závodem Mareš, právě před Březíkem a zraněným Stříteským. Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan August, nejlepší Čech Václav Ježek skončil celkově 7., Jan Hirt byl 9. Cyklista Ondřej Cink vyhrál i svůj druhý letošní závod českého poháru v cross country horských kol. V Ostravě zvítězil s náskokem 37 sekund před Janem Zatloukalem, který vede celkové pořadí. Mezi ženami vyhrála Polka Gřegořevská. Dostih s názvem Letní cena města Pardubic vyhrál Holly Happy s žokejem Janem Faltejskem. České basketbalistky porazily na turnaji v Helsinkách domácí Finsko 76-75. Nejlepší střelkyní zápasu byla Julie Pospíšilová s 25 body. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

muzika z dob, kdy ještě Keith Richards ani Mick Jagger, Ronnie Wood neměli tak tváře ošlehané větrem, jako je mají právě teď. Let's Spend the Night Together, Rolling Stones na beatu 2:45 na 11 dopoledne. Před námi je Michal Kocáb, pán výtahů. To je muzika, kdy vlastně nad textem si spousta lidí lámalo hlavu. Také nebylo zřejmé, jestli v tom výtahu se jede dolů, jak se říká v Plzni, anebo nahoru. Ale protože je v textu zpíváno a ty vznášíš se výš a výš, tak pravděpodobně ten výtah jede nahoru. Pak bychom chtěli vědět, co to je astroláb, kormidelník s astrolábem tvou loď řídí, no a pochopitelně sasankový doutník, který se tam také v textu objevuje. Mám rád doutníky, jsem schopen utratit hrozně peněz za doutníky, ale sasankový doutník, ten jsem ještě nežužlal teda. Sasankový.

0: Samozřejmě, že i když kachna je na dovolené, tak jsme na ní nezapomněli. Tohle byly AC/DC a Highway to Hell 3 minuty před 11. Za chvilku Shimmy, zprávy po zprávách Rainbow, taky Luboš Pospíšil, anebo Spencer Davis Group. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Nejvíc nás aktuálně zlobí moravská část dálnice D1. Od Brna na Vyškov až na 213. kilometr se táhne štrůdl. Pracují tam silničáři, navíc mají uzavřený levý jízdní pruh a k tomu na 209. kilometru je bouračka 7 aut, 3 nákladní a 4 osobní auta. Jedete-li z Brna směrem na Vyškov, počítejte s tím, že minimálně 25 minut ztratíte. D1 v opačném směru, tedy od Vyškova do Brna u sjezdu na Rousínov na 217. kilometru zastavíte. I tady je zúžení a k tomu na 208. srazilo osobní auto zvěř. Tady je kolona zhruba na 15 minut. Praha, Bubenské nábřeží u Lávky Holka se srazila 2 osobní auta a do toho se přimotal chodec. Na místě už zasahuje rychlá. V Olomouci v Zolově ulici sjezdí Kivadlově kvůli bouračce 2 osobních aut. V Liberci v Jičínské je nákladní auto v plotu. V Chebu ve ulici Svobody, trefilo osobní auto sloup a na Českolipsku v Mimoni v Jezdovské ulici vyšetřuje policie havárku 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť, místy bouřky, odpoledne kromě jeho západní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky a mraky od jeho západu zvolna ubývat. Teploty v severozápadní polovině 19 až 23, jinde 23 až 28, na jihu Moravy ještě až 30 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání další oblačnosti, na horách častěji, jinde jen výjimečně přehánky, k večeru na jeho západě déšť četnější. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistky Siniaková, Bousková a Bejlek postoupily na turnaj Masters v Cincinnati do třetího kola. Naopak Valentová nevyužila proti Svitolinové 7 matchbolů, prohrála ve třech setech a s turnajem se rozloučila. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Nejlepší výsledek zaznamenala běžkyně Kristýna Sasínek-Meky, která skončila na 1500 metrů sedmá. V italských Dolomitech pomáhali záchranáři během bouřlivého počasí několika vysokohorským turistům a horolezcům, včetně Čechů. Vrtulník zachránil dva našince, kteří uvízli ve výšce 3200 metrů na Tofaně. Pražským tunelem Blanka začala jezdit autobusová linka 145, která propojuje Dejvice a Čimice. O zavedení MHD v tunelu se mluvilo od roku 2015. Linka mezi Prahou 6 a 8 jezdí zhruba od 5 do 23 hodin. Náměstek primátora Jaromír Beránek o dalších novinkách říká.
4: V neposlední řadě se nám taky poměrně výrazně posunuly technologie. Telematika, která nám umožnila udělat soubor preferenčních opatření, které zajistí to, aby se ten tunel Busta 145 dostala i při běžící regulaci na vjezdu do tunelu právě do toho tunelového komplexu.
3: A nakonec první elektromobil Ferrari se na aukci prodal za rekordních 835 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražil nový vůz. Poslouchali jste zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

v zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

byli Spencer Davis Group na beatu ve 11:45 dopoledne, několik málo vteřin ještě k tomu. Teď ve středu strašně se to přiblížilo. Ještě nedávno to bylo až někdy za 14 dnů a teď už je to v podstatě tedy pozítří. Pozítří ve středu 19. vyrážíme na další díl Býťácké pumpy. Tentokrát na naše oblíbené místo do Měšťanského pivovaru v Turnově. Ve středu 19. tam odsud budeme vysílat živě z našeho mobilního studia do celé České republiky mezi 11. a 17. 6 hodin venkovní práce, open air, vlastně vysílání Rádia Beat. Kdo přijede, může poroučet muziku na přání a to přání uslyší každý, komu ho do republiky pošlete. Stejně tak všechny propriety, které nabízí Býťácká pumpa, stříkání lok našeho rádia na vaše auta. Máme takovou speciální šablonu nebo několik šablon a nesmazatelné barvy, o kterých říkáme, že jdou omít potom z toho auta, ale nesmazatelné barvy, jedovatý hlavně, tak těma to stříkáme. V Turnově kort je ten zájem o loga a nástřik na haupny, střechy a boky různě aut, dodávek a nákladních automobilů velmi, velmi vysoký, protože je tam spousta místa, i velká nákladní auta tam mohou přijet a otočit se, nechat si nastříkat logo a potom zase zpátky vypadnout. Připraveno je taky spousta dárků, jak od rádia Beat, tak i od samotného pivovaru v Turnově. Co tak asi můžete od pivovaru v Turnově dostat jako dárek, jogurt nebo součástka do převodovky, to určitě nebude. Vy, co přijedete, tak to ostatně zjistíte. Těšíme se na vás, bude to i co se týče počasí jako velmi příjemné. Slibuju. To jsou Floydi.

0: Another Brick in the Wall, muzika od skupiny Pink Floyd. Během téhle skladby jsem zaznamenal telefonát na téma právě nástřika nebo nástřiku loga našeho rádia na ty auta nebo na ta auta, která přijíždějí na Býťáckou pumpu.
1: Teďka, jak to říkal vlastně, že bude ta pumpa, tak na to strašně rád vzpomínám, i když trošku zvláštně, protože jsem tam teďka přijel s Toyotou CHR-kou, červenou, a nechal jsem se nastříkat a normálně, jako, to bylo auto, že jo, Jizinkovky, a já jsem to prostě z toho nemohl potom dostat.
0: No.
1: To byl matek teda.
0: Jo. No proto to říkáme, že to jde odstranit, ale ono, když to tam necháš jako dlouho, takhle po týdnu, po 14 dnech, tak to smažeš, umeješ, jo, ale když to tam necháš, to víš, měsíc, dva, tak do toho laku se to logicky zažere a zůstane to tam zažraný, no, ale zase na druhou stranu, když jsi to potom v té leasingovce, ty jsi to vracel nebo jsi zakoupil pak potom, co jsi to
1: vracel, ale víš co, já jsem pak za týden jel na mejdny na Slávy a to strašně stalo, jo,
0: jo,
1: takže si myslel, že to smeje. A ono prdlajt,
0: no,
1: jo. No, tak jsem to projel myčkou a nic, takže jsem tam musel použít strašně moc prostředků, abych to vůbec z toho dostal.
0: Ale nakonec se ti to povedlo.
1: Hodně úsilí to stalo.
0: Hele, nejlepší je, jak říkáme, nechat to tam pár dnů, týden a pak flanelovou košilí nebo aspoň kouskem, tak to prostě smejt a jde to dolů.
1: Teďka tam přijdu ve středu, ale už tě nebudu nechat stříkat.
0: Ne, nechal si to nastříkat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic Rock.

Byly slejdi na beatu zhruba asi 5 minut po 11:30 dopoledne. Velmi neutěšená situace aktuálně na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem na Vyškov, ale vlastně všechny směry na Ostravu, protože vlastně kousek za Mrnem až někam na 213. kilometr, tak se táhne štrůdl. Zprvu to je kvůli tomu, že tam pracují silničáři, mají v části toho úseku uzavřený levý jízdní pruh, ale na 209. je bouračka 7 aut, 3 nákladňáky, 4 osobáky a průjezdné to pouze jedním pruhem, a to zdržení teď na výjezdu z Brna, i když vlastně už okolo Brna jedete-li po D1 směrem na Vyškov, tak už je to ucpané a to zdržení je někde kolem půl hodiny určitě. Spíš víc než půl hodiny. No a v opačném směru dálnice D1 od Vyškova na Brno u sjezdu na Rousínov na 217. kilometru taktéž zastavíte. I tady je zúžení a k tomu na 209. 208. kilometru srazilo osobní auto Zvěř. I tady je zdržení ne tak dlouhé, ale počítejte i tady s 15 minutami určitě. D1, tedy mezi Vyškovem a Brnem, obousměrně problémy. Býťáci, počítejte s tím. Poslechněte si Beatles na klid k řízení.

0: Krok.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy sa pohnuli. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Name is Bobby Brown, goes down. Frank Zappa v programu Rádia Beat, asi půl minuty po tři čtvrtě na 12 dopoledne. Jenom co se týče indicie anebo nápovědy na zítřejší léto jako živé, i zítra po 9. hodině nás čeká koncert. Dneska to byl Michal Prokop, zítra to bude úplně jiný luch a háj. Opustíme Českou republiku a dáme si zahraničního interpreta, zahraniční kapelu. Možná by vám trošku mohlo napovědět a zároveň vás i zmást, že v názvu se to bude motat kolem takového standardního, když jsme obtočili výrobek, tak na něm bylo napsáno made in něco, třeba made in Čechoslovakia, aktuálně třeba made in Prc. Prc znamená People Republic China. Nabízí se samozřejmě, a vidím to na vás, že si myslíte, že by to mohlo být album made in Japan. Ale není. Tudy cesta nevede, ta cesta je, bratru, ještě trošku úplně jiná. Jaká to bude deska, to si zjistíte velice jednoduše, že zítra po 9. hodině samotný živák, tedy koncert tady na Beatu, si poslechnete. Teď je tady vlastně skladba, která je z desky Sedmý syn sedmého syna a jmenuje se

0: je znělka k televiznímu pořadu Top Gear v dobách jeho největší slávy, kdy ho moderoval James May, Richard Hammond a Jeremy Clarkson, pořad o automobilech primárně, i když vlastně ani o automobilech nebyl. Jessica Allman Brothers Band, muzika, která teď dohrála 2 minuty zhruba před 12. hodinou. Připraven je Pepa Lábus, je zodpovědný, má to všechno sesumírované, zpravodajský přehled dne. Za chviličku od Pepy Lábuse uslyšíte, hned na to přijde bluesová 12. Ansel Lister, pak třeba Police, Creedence Clearwater Revival anebo Van Halen. Doprava.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Dneska nás nejvíc zlobí dálnice D1, ta moravská část od Brna na Vyškov, tedy na výjezdu z Brna až na 213. kilometr se táhne kolona, pracují tam silničáři, levý jízdní pruh mají v části uzavřený, navíc na 209. je bouračka 3 nákladňáků a 4 osobáků, to taky už chviličku trvá, zdržení stále pro osobní auta v tomto úseku 25 minut určitě. Opačná nebo opačný směr dálnice D1 od Vyškova na Brno na 213. se brzdí a pak se jede až do Brna v silném provozu. Zásek je pak ještě mezi 205. a 197. kilometrem. Tady ztratíte v osobním autě 10 minut minimálně. Úplně na druhé straně dálnice, tedy u Prahy, dálnice D1, na 6. kilometru u Průhonic ve směru do Brna je bouračka nákladního a osobního auta. V Brně samotném, kdyby náhodou jste se tam dostali, tak ve Štefánikově ulici je havárka osobáku a tramvaje. Je to u stanice Hrnčířská a na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Litoměřicku v Roudnici nad Labem ve Špindlerově třídě se řeší havárka 2 osobních aut. Podobná bouračka 2 osobáků je také v Marksově ulici v Hodoníně a stejná havárka 2 osobních aut je i na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Chomutově. A to je všechno, víc toho není.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
4: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
3: Poslouchej ten chod, to je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
4: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
3: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
4: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude od západu postupně zataženo. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky. S výjimkou západu je velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí. Přijde také déšť, hlavně v jihozápadní polovině území.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalisté Arsenalu získali anglický superpohár. Nad Manchesterem City zvítězili 3-0. Fotbalový útočník Václav Černý rozhodl gólem o výhře Bešiktaše Istanbul 1-0 v úvodním kole turecké ligy. Fotbalista Lukáš Sadílek se trefil při vítězství Górníku Zabře nad Vislou Krakov 2-1. Ústavní soud odmítl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Blažka, právníka Tyce i Jiříkovského v bitcoinové kauze. Blažek a Tyc namítali uspěchané vyšetřování, nedostatek času na obhajobu i úniky ze spisu. Soud ale neshledal důvod k zásahu. Sucho a riziko vzniku a šíření požáru se v České republice tento týden začnou zmírňovat. Pomohou častější srážky. Ceny potravin u nás klesají mimo jiné kvůli cenové válce obchodních řetězců. Obchody prý prodávají některé základní potraviny i pod nákupní cenou, aby přilákali zákazníky. Systém důchodového pojištění bude mít letos přebytek jen kolem 10 miliard korun. Původní odhad byl dvojnásobný. V České republice rychle přibývá lidí starších 100 let, zatímco v roce 2018 jich bylo 438, letos jejich počet vzrostl na 1186. Za růstem stojí lepší zdravotní péče i silné populační ročníky narozené po první světové válce. Tolik ze zpravodajského přehledu dne, teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: momentu.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já,

píseň skupiny Harley nás přímo nabádá k tomu, abychom ho pověsili vejš, hlavně z toho důvodu, aby se houpal, jestli bylo vyhověno, či nebylo tomu vyhověno. To už se asi nedozvíme. Pověste ho vejš a Harley na beatu, zhruba si za 10 minut bude 12:30 odpoledne. Dneska má svátek Petra, každá, která Petra dneska zaslouží přání k svátku. Stejně tak pozor, dneska v tom, tady v těch análech, ze kterých čerpám, tak je napsáno, že je světový mezinárodní den secondhandů, je taky mezinárodní den černých koček, která by vám neměla přeběhnout přes cestu, a když už vám přeběhne přes cestu, tak je důležité z které strany, jestli zleva doprava nebo zprava doleva, akorát si nepamatuju, co je horší a co je lepší. A pak je v našem kalendáři myslivosti, který je tady součástí našich virtuálních pultů už dlouhá léta, tak je napsáno, že právě dneska, v pondělí 17. srpna, odlétá Čáp Bílý. Hergot, doteďka tady Čáp Bílý byl s náma a dneska se krajcvajc na to a odlétá. Tak šťastný

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Grafické karty a základní desky pro počítače zřejmě opět výrazně podraží. A to kvůli dražším paměťovým čipům. Ceny prý mohou vzrůst až o 40%.
0: Vítoskop.
1: Společnost Anthropic začne u textů generovaných umělou inteligencí Claude používat neviditelné vodoznaky. Opatření zavádí kvůli evropským pravidlům AI Actu, ale bude platit celosvětově a má usnadnit rozpoznání obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
0: Vítoskop.
1: Největší úložiště baterií v Česku vzniká na Kladně.
2: Investorem zařízení, které vyjde na 500 milionů korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny. Honza Navrátil, Kladno.
1: Poslouchali jste Vítoskop.

programu Rádia Beat, 2 minuty po 3/4 na 1 odpoledne. Dneska, protože je pondělí, bude tady Martin Vysušil, večer ve 23 hodin startuje jeho pořad 11 v 11. Společným jmenovatelem pro 11 písní Martina Vysušila je dneska začátek, tedy beginning. Je to tak, že skoro ve všech skladbách v názvu se slovo začátek objevuje, ať už jsou to skladby od třeba Genesis, nebo Black Label Society, Girl School, nebo Dream Theater. Celý ten playlist už visí na našem webu, můžete se na něj podívat a samotný pořad 11 v 11 s Martinem Vysušilem si tady na Beatu po té 23. hodině poslechnout. Teď si můžete do 13. poslechnout Mama Set od Metallica a taky asi pravděpodobně nejúspěšnější, komerčně nejúspěšnější skladbu skupiny Queen. Another One Bites the Dust.

0: Metallica na beatu, 3:13. Pepa Lábus, doufám, připraven na zprávy. Po zprávách potom Bára od Kabátu, budeme hrát taky Stony Sweety, anebo Keta Stevense. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 od Vyškova na Brno a dál směrem na Prahu mezi 213. a 195. kilometrem je tam souprava kolon, zdržení přes čtvrt hodiny. V opačném směru, tedy od Prahy, je situace podobná. Kolona před Brnem začíná na 190. kilometru. Pozor si dávejte na trojce mezi Voticemi a začátkem D3. Na Benešovsku v obci Smilkov je silný provoz kvůli bouračce nákladního a osobního auta. V Pardubicích v Přerovské ulici narazilo osobní auto do jiných dvou vozidel stojících. Na místě zasahuje komplet integrovaný záchranný systém. Chabařovice, to je na Ústecku, Husovo náměstí je blokováno bouračkou dvou osobních vozů. V Ústí nad Labem samotném, v ulici v Oblouku je taktéž bouračka osobního auta. V Brně v Charbulově ulici srazil se cyklista a chodec. Na místě zasahuje rychlá. A pozor na Chomutovsku, v ulici Karla Hynka Máchy. V Jirkově se řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude od západu postupně zataženo. Na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy se objeví bouřky, s výjimkou západu i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí. Přijde také déšť, hlavně v jeho západní polovině území.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Mistrovství světa v badmintonu začal pro českou výpravu úspěšně. Petra Majksnerová postoupila do druhého kola po vítězství nad Italkou Jasmin Hamzaovou. V Dili vyhrála 22-20, 16-21 a 21-13. Její další soupeřkou bude nasazená šestka Putri Kusuma Vardaniová z Indonésie. Dnes se budou na většině území České republiky vyskytovat bouřky a mohou být i silné. Český hydrometeorologický ústav ještě zpřísnil výstrahu pro jihovýchodní polovinu území, kde nově platí vysoký stupeň nebezpečí. A to pro většinu Čech, pro Moravu a Slezsko a Českomoravskou vrchovinu začne platit od 15 hodin. Tam je výstraha s vyšším stupněm nebezpečí. Projevy bouřek zde tak mohou být silnější než v Čechách. Hasiče ráno zaměstnal požár několika aut na parkovišti na Palmovce v Praze 8. Oheň se postupně rozšířil z dodávky na vedlejší zaparkovaná vozidla. První zasažené auto sloužilo jako přístřešek pro bezdomovce. Požár vznikl brzy ráno na parkovišti náměstí Bohumila Hrabala vedle autobusového terminálu. Americký FBI za poslední rok navázal bezprecedentní partnerství s Ruskem a Čínou. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Reuters ředitel úřadu Kash Patel. S oběma dlouhodobými rivaly Spojených států spolupracuje na potírání mezinárodních zločinů, jako je šíření fentanylu, kyberpodvody nebo sexuální zneužívání dětí. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Kabát na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Radio Beat.

To byla Suzy Quattro na Beatu, 2 minuty po 1:30 odpoledne. Máme novou šestici mezi půlnočními deskami. Celý tento týden až do neděle 23. srpna můžete dávat hlas té desce, kterou byste rádi na Beatu potom eventuálně slyšeli. AC/DC, Aerosmith, Alice in Chains, Avantasia, Alter Bridge a Audioslave. To jsou interpreti. Zatím je to tak, že album Highway to Hell od AC/DC načíná už 300 vašich beatáckých hlasů a to jsme začali hlasovat teprve před několika hodinami. Jak říkám, ale do neděle 23. kdykoliv můžete na našem webu radiobeat.cz na titulní stránce dát hlas jedním klikem té desce, kterou byste tedy rádi slyšeli. No a 2 desky z těch 6, které jsem jmenoval, tak příští týden ty 2, co získají nejvíc hlasů, tak si zahrajeme jednu v úterý a druhou ve čtvrtek, vždycky před půlnocí, tak aby to byla půlnoční alba. Vladimír Mišík za chvilku, Mike Oldfield, právě teď na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Šík taksůvku jsme chytli, jenom jsem se vez. Za 5 minut bude 2:45 odpoledne. Mám tady jenom takovou nápovědu, takhle skoro asociace. Nápověda většinou bývá do detektivky. Detektivka stále ještě přes prázdniny pauzíruje, ale párkrát se vyspíme, už jenom 2 týdny a bude detektivka zpátky. Zaplať pánbůh, že to je teprve za 14 dnů, protože zatím jsem dutý jako bambus a nic mě nenapadá. Ale do té doby snad nějakou 1, 2, možná 3 detektivky připravím a vymyslím. Ale chci jenom dát nápovědu a indici, co se týče zítřejšího koncertu, zítřejšího živáku v rámci léta jako živého, tedy mezi 9. a 10., kdy tady na Beatu hrajeme vždycky nějaký koncert. Dneska to byl Michal Prokop, zítra to bude jiná hudební složka, jiný hudební sud nebo soudek, chcete-li. Ta nápověda, kterou jsem dneska dával, že to bude mít co dočinění s tím nápisem, který jsme vydávali, i dneska ho můžeme vlastně vidět, když otočíme nějaký výrobek, tak na té samolepce vzadu je napsáno Made in, zvykli jsme si číst třeba Made in Čechoslovakia. Zítra to slovo Made in bude mít co dočinění, ale, a to říkám znovu a opakuji, abyste se nenechali zmást, okamžitě vás může napadnout Made in Japan, že jo, od Deep Purple, ale tudy, jak říkám, cesta nevede. Možná, a to jsem vůbec nechtěl, bych to mohl navlíknout i na skladbu, která začne teď. To jsou Doors, Riders on the Storm, a slovo Storm má taktéž co dočinění, co se týče tvorby té kapely, od které si zítra zahrajeme excelentní živák. V 9 hodin ráno, hned po standovi, si to puste, nalaďte, celkem jednoduše zjistíte, jaká že to živá deska je a můžete si ji společně se mnou poslechnout. Po 9. hodině startujeme.

0: Myslím si, že máme docela štěstí, že jsme ještě před tou 14. hodinou stihli Deep Purple. Za chviličku budeme s Pepou Lábusem poslouchat zprávy a hned po Pepovi nás čeká první hodina tupláku v novém týdnu. Jirka Rogl si připravil dvě po sobě jdoucí skladby od Alice Coopera. Ode mne ještě připravené dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D1 od Vyškova na Brno a dál směrem na Prahu mezi 213. a 195. kilometrem jsou nesouvislé kolony a celkové zdržení přes čtvrt hodiny. Na D2 na 33. kilometru ve směru na Brno je pravý pruh neprůjezdný, stojí tam odstavený porouchaný kamion. Pozor také na cestě z Teplic spodem na Ústí nad Labem po 63. U obce Nechvalice v pravém jízdním pruhu je bouračka osobního auta, policie i záchranka jsou na místě. A ještě Zlín, Březnická ulice, je tam k řešení bouračka motorkáře. I tady zasahuje komplet integrovaný záchranný systém. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude od západu postupně zataženo. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví bouřky, s výjimkou západu i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28, na jihu Moravy až 30 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí. Přijde také déšť, hlavně v jeho západní polovině území.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor, včetně Tomáše Satoranského a jediného tuzemského zástupce v NBA, Vita Krejčího. Chybět bude dál po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debitovat bude 18-letý Lukáš Smažák. Výběr kouče Luboše Bartoně se na konci tohoto týdne představí na přípravném Supercupu v Hamburku. Po dvoutýdenní letní dovolené se sešla vláda Andreje Babiše. Zabývala se i opatřeními proti extrémnímu suchu a pro zadržování vody v krajině. Má je řešit Národní koalice proti suchu složená ze zástupců státu a odborníků. Sejde se po jednání kabinetu. Minister zemědělství Šebestián řekl, že klimatická změna jako taková je nespochybnitelná a že společně proti ní bojují. Městský soud v Praze projedná 2. září žalobu tří čerpacích stanic na ministerstvo financí kvůli zastropování cen pohonných hmot. Podle seznam zpráv soud na tento den předvolal zástupce žalobců i představitele ministerstva financí k veřejnému projednání žaloby. Soudce Slavomír Novák původně plánoval spor rozhodnout bez veřejného jednání, ale podle mluvčí soudu Kateřiny Eliášové musel jednání nařídit. Hasiči už několik dní bojují s rozsáhlým lesním požárem na východě Belgie, jde o největší zaznamenaný lesní požár v historii země. Plameny se rozšířily také přes hranice do Německa, kde se přiblížily k obydleným oblastem. Hašení komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Yes, Living Without You a Poison, to byl dvakrát Alice Cooper, tedy dvakrát na beatu, a dobrou zprávou pro ty z vás, kdo máte tohoto zpěváka a muzikanta stejně jako já rádi, že 6. září roku 2026, tedy teď za malou chvilinku, dorazí tady do sportovní haly do Holešovic se svými upíry hollywoodskými, ano, Hollywood Vampires, v sestavě Joe Perry, Johnny Depp a taky Tommy Hendrickson. Tam bude, koukal jsem, jaký mají zatím na tom turné playlist, je to velká paráda, pocta všem zesnulým muzikantům plus nějaký ten vlastní kousek. Johnny Depp tam zaspívá Heroes, samozřejmě z repertoáru Davida Bowieho jako vzpomínku na tohohle zesnulého muzikanta, takže se máme, myslím, na co těšit. No, aby toho nebylo málo, tak jako speciální host tam vystoupí naše tuzemská Lucie. Tuzemská kapela bude i ta, od níž zazní další dvojice písní v téhle hodině tupláku, ale taková poněkud staršího data, protože, no zkrátka, když vám řeknu, že první písní z tupláku je skladba Poprava blond holky, no tak je vám jasné, že tady bude znít Flamengo, ještě z roku 1967 s Karlem Kahovcem u mikrofonu, a doplníme taktéž letitým kouskem jménem Vyber si palát.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: Never Enough a Hold the Line, to už je další tuplák, který nás čeká na Beatu a už snad ani nemusím dodávat, že zazní v podání oblíbených Toto, americké kapely založené v roce 1977 bratry Jeffem a Stevem Porcarovými. Od té doby tahle skupina nejenže mnohokrát obměnila sestavu, ale také vydala 17 studiových alb, kterých ve světě prodala přes 50 milionů a zároveň obdržela 6 cen Grammy, aby pak roku 2009 byla uvedena do síně slávy.

0: kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.
1: No a za další dvojicí skladeb, které tu v rámci naší hodiny tupláků zazní, stojí Brian Ferry, který je považován za klasického i nadčasového současníka, který dosáhl úspěchu jak solově, tak dávno již klasickými nahrávkami s jeho Roxy Music, od kterých si teď společně vychutnáme skladbu Jelox Guy, což je něco jako žárlivej chlap, no a doplníme možná trochu méně frekventovaným kouskem Do the Strength.

0: No a s posledním tuplákem dnešního jene přicházejí Black Sabbath, Ozzy Osbourne a právě tuhle písničku, která zazní teď jako první, si vždycky vybavím v podání našeho Jirky Schellingera, který tu zpíval Metro Dobrý den, jen ten konec, to solo tam bylo stažené do fadeoutu. Tahle verze, pokud vzpomínáte, je na albu Nemám hlas jako zvon. My si ji ale dáme samozřejmě jako a National Acrobat, navážeme další Osbornovkou After Forever a pokud nám to před dopravou vyjde, ještě i do třetí nohy, doplníme něčím pěkným z dob, kdy u mikrofonu Black Sabbath stál Ronnie James Dio.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na D8 u Libouchce ve směru na Ústí nad Labem, tak tam se nám udála dopravní nehoda, je to tedy osobák, který zablokoval jeden jízdní pruh a na místě jsou složky IZS. Pozor tam, komplikace jsou také tady na Barandovském mostě po nehodě dvou taktéž, ne, tak je osobák a nákladák, takhle jsou tam v sobě a na vozovce tím pádem zůstává překážka, naštěstí bez zranění, bez úniku kapalin, ale i tak pozor a zůstal tam předmět blíže nespecifikovaný na vozovce. Na D2 směrem na Brno se tvoří kolony hned na několika místech, zhruba od 9. kilometru až k 0. Je provoz zpomalen a pozor na té, že tedy komunikaci taky na D2 u Modřic, na 2. a 0,5. kilometru ve směru do Brna po střetu dvou osobáků zůstaly tyhle obě auta u středových svodidel a mohou zasahovat do průjezdného profilu. Píťáci, nejen tam, ale úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním píťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím. A ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
4: Zlato.
3: Jedeš ve zlatě?
4: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Ojediněle s přeháňkami. Během dne se od jeho západu zatáhne a místy se objeví déšť. Hlavně v jeho západní polovině území. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: První nominace na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům jsou Jiří Lahečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vítko Přiva a deblista Patrik Rykl. Uvedl to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Češi se do druhého kola kvalifikace dostali díky únorovému vítězství na švédském 3-1. Molekulární genetička Soňa Peková přišla o statut soudního znalce, a to poté, co ministerstvo spravedlnosti rozhodlo o její zaujatosti a prosazování osobních cílů v kauze vypracování znaleckého posudku. Ministerstvo s ní zahájilo správní řízení loni v prosinci kvůli údajné podjatosti v posudku o škodlivosti očkování proti COVID-19, který vypracoval pro slovenského vládního zmocněnce Petra Kotlára. Celní správě se ve spolupráci s krajskými kriminalisty na Teplicku podařilo zabavit skoro 10 kg drog, mezi kterými byl heroin, kokain i metamfetamin. Dva muži skončili ve vazbě. V případě odsouzení za drogovou trestnou činnost jim hrozí až 12 let natvrdo. Ozbrojené síly Slovenské republiky disponují novým 3D radiolokačním systémem izraelské výroby. Odhalí letecké hrozby ze vzduchu až do 350 km. Nahradí dosud používanou ruskou techniku P-37. To Slovensko zdědilo ještě z federální výzbroje a po roce 2000 prošla částečnou modernizací. A je po zprávách. Po nich si poslechněte The Clash na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Tahle skladba Birthday přímo z dílny Beatles, kterých není někdy dost, tu zazněla nejen jako přání vám všem, kdo právě dnes, tedy 17. srpna, slavíte narozeniny, ale také jako takový úvod spolu ještě s předchozími Krausberry téhle hodiny, kdy je tu spolu s vámi i v tuto chvíli 13 minut po 15. na rádiu víte Jirka Rogl. Já připomenu, že dnes má svátek Petra, takže všem dívkám tohoto jména přeji za sebe i za všechny z rádia být krásný sváteční den. Nezapomeňte i vy se porozhlídnout kolem sebe, jestli nějakou Petru tam nezahlídnete, tak ji popřejte pěkně, nebo jí dejte nějaký ten puget. No a co my tu máme pro tuhle hodinu? Vohnoutí povídání, ano, zase budeme číst, nebo my kluci z Vohnoutu si to čtou sami. Na pokračování svou knihu k 30. výročí založení dáme si také něco z Vlasů, z toho slavného muzikálu, Queeny, Rammsteiny, no ale teď se spolu s Pink Floyd přesvědčíme o tom, že čas, čili time, měří všem stejně spravedlivě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Až do poslední noty jsem nechal Freddyho a Queen na beatu, velká nádhera, no a když tu máme datum 17. srpna, musíme určitě znovu připomenout, že i v tomto letním měsíci, a to dokonce už přímo pozítří, nás čeká ta naše beatová pumpa. Tentokrát nebude jen tak ledajaká, protože se potkáme, a myslím, že téměř přesně tak nějak po roce, v Turnově, a to přímo v areálu tamního měšťanského pivovaru. Myslím, že to bude velké a já věřím, že už

abyste si dávno těch svých notýsků, poznámek či kalendářů zapsali datum 19.8., což je jako vždy středa, a pokud byste se chtěli takhle trošku dopředu dozvědět trošku víc, třeba že tenhle pivovárek se nachází na adrese na Lukách 660, nikoli 6, ale 9, není nic snažšího, než podívat se na ten náš býťácký web radiobeat.cz, kde najdete ještě spoustu dalších krásných věcí, článků a informací. Dáme si AC/DC.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 23. Od kundaly dále. Rok 1998 až 2000. Čte Fenek.
2: Naše první deska vyšla v roce 1999. Do rukou jsme ji dostali v den, když jsme v Praze hráli ve velký sportovní hale jako předkapela Offspring, který se tenkrát v rámci světového turné zastavili i u nás. Vydávali desky taky u Sony Music, takže jsme byli ze stejné stáje a proto nám tam firma to lukrativní hraní před nima zařídila. Samotný křest desky pro naše fanoušky jsme pak měli jindy a jinde. Bylo to v legendárním a narvaném pražském klubu Rock Café, kde tu placku polili šampaňským Tomáš Vartecký a hokejová legenda Jirka Hrdina. No a pak si lidi tu kundalu za 250 korun mohli koupit v krámech s hudbou, kde se začala prodávat nejen na CDčkách, ale i na kazetách, který se tou dobou ještě normálně poslouchali. Firma Sony jí dělala promo už chvíli předtím, takže tlačila do všech médií, že toho a toho dne vychází deska jedný skate rockový kapele z Prahy a že se mají všichni na co těšit, neboť zavane čerstvej vítr. Jenže místo toho, aby se to stalo, tak nafouknutá bublina splaskla. Většina recenzí naší první desku dost natřela. Sežrat to dostala nejen hudba a texty, ale vůbec i image kapely. Dokonce i obal, který nakreslil Honza a byl přesně podle našich představ, teda západ slunce nad Vyžlovským rybníkem. Z našeho tehdejšího pohledu to mnozí recenzenti samozřejmě nepochopili a někdy nás napadaly i takové věci, že si je najdem, ale zpětně vzato měli kolikrát naprostou pravdu, hlavně s těmi texty. Jenže tenkrát nás to zajímalo víc než teď, protože jsme pořád čekali na to, co naší hudbě řeknou lidi. Jako první single do rádií, který ovšem skoro v žádných rádiích nechtěli hrát, byly vybraný samozřejmě Banány. Žlutý klip k ním vyrobil režisér Martin Benz a natáčel se v prodejně s ovocem a zeleninou v Praze na Pavláku, kde jsme se těch banánů přežrali jak nikdy. Pak jsme s tím klipem šli soutěžit do ESA a tam vypadnul hned z kola ven. YouTube tenkrát nebyl, takže smůla. A ještě horší byly první vlastní šňůry k desce s tristní návštěvností, což se nedá nazvat jinak, než že padla kosa na kámen. Prostě na nás nikdo moc nechodil. Když nebudeme počítat Prahu a okolí Jevan, tedy domácí půdu, tak byly tři výjimky. Pardubice, Zlín a Jihlava, kde nás v podzemním klubu Maňána vždycky vítal vysmátej majitel s plechovým táckem, na kterým byly tekily, hulení a houby. Odtud je příhoda, jak Honza se Zemánkem po koncertě nad ránem vyšli před klub a tam zastavil nějaký autobus. Nesvezeme se někam, řekli si a nasedli do autobusu, který je odvezl na nádraží, kde stál nějaký vlak. Nasedli i do něj a pak někde vystoupili. Zastavil tam opět autobus a tak nasedli a kousek popojeli a zase někde vystoupili. A pak šli po silnici, až spadli do příkopů, odkud nám volali, ať pro ně přijedeme, jenže netušili, kde jsou. Nebo GPS tenkrát ještě na těch předpotopních mobilech nebylo. Ve zmíněných městech, teda v Pardubicích, Zlíně a Jihlavě, lidi naplnili kluby, aby nás slyšeli. Možná, že tam jsou tak kulturychtiví, že chodí prostě na všechno. Doteď jsou to naše velmi oblíbené štace. Ale jinak jsme před sebou měli po republice dost prořídlý sály. Vrcholem byl koncert v Podbořanech, kam přišlo nula lidí. Někdy se říká, že počet návštěvníků nevypovídá o kvalitě účinkujícího, ovšem tady už to bylo minimálně na zamyšlení. Hodně jsme vystupovali na skate a snowboardových závodech a party a taky na prvních festivalech, samozřejmě většinou jako první někdy odpoledne. Moc takových akcí vlastně tehdy ještě nebylo. Festivalový boom začal až o pár let později. Kromě toho jsme odjeli jako předskokaní šňůru se žlutým psem a tý samý role se zhostili i na koncertu tenkrát hodně populární anglický kapely Reef a taky a to hlavně punkový legendy Toy Dolls, což byl splněný sen, nebo tuhle kapelu jsme dřív poslouchali fakt hodně. A pak jsme se rozhodli už přestat komukoliv předskakovat, protože jsme si přišli upředskakovaný. A taky jsme hráli poprvé a nadlouho naposledy na firemní akci. kvůli banánům desku Kundala tenkrát zasponzoroval banánový koncern Chiquita. V rámci spolupráce jsme měli za úkol pobavit společnost na předvánočním večírku, který se konal ve velkém skladu banánů v Holešovicích. Plechový hangár je ve spojení s zvoucím aparátem zvuková katastrofa, což bylo ostatně jasný už na odpolední zvukové zkoušce. A ještě víc po 8 hodině, když začala naše produkce a hangárem kurzovali se sklenkou vína a ve svým nejlepším oblečení zaměstnanci a přátelé Chiquity. Po druhé písničce přišla paní, řekla, že to stačilo, zaskočení přítomní si oddychli a my měli volno. Někdo z nás odešel, jiný zůstal a pil mocně alkohol, a to do té doby, než Zemánek zařval na dálku na generálního ředitele. Hej, banáne, pojď na panáka! Situaci pak okamžitě ukončili vyhazovači.

tak to byly slíbení vohnouti, čtení na pokračování a písnička jako třešnička na dortu. Já se musím přiznat, že vždycky, když jejich muziku slyším, vzpomenu si, jak na koncertech ve stánku s tím merchem prodávali dámská trika s nápisem Chci vohnout, psáno samozřejmě s dvojitým B jako název téhle, dnes již 30leté, mnohaleté kapely. No a už se tedy těším na další pokračování a teď si už tedy nedáme vohnouty, ale mám tady Teda Nugenta připraveného a ještě před ním Stony, no a pak spolu s vámi koukneme zase na dopravu, takže pokud k ní třeba něco máte, pište, volejte, nebojte se.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na D8 mezi 88 a 92. kilometrem ve směru na Německo, nárazově tvorba kolon vozidel, počítejte se zdržením 15 minut, blokové odbavování v tunelu Panenská. Pak tu mám dva vzkazy z mobilní apky, ten jeden je psaný a píše se v něm Bíťáci, zúžení na D6 ve směru na Vary, za nájezdem od Velké Dobré, stojí to, pozor, pokud to můžete vzít jinudy, tak doporučuji, stojíme už pár minut a skoro se to nehýbe, teď jela odtahovka a záchranka, zdarec Týna, no a ten další vzkaz, tak ten je do té apky pěkně namluvený.
2: Ahoj, silnice 35, z Turnova na Liberec, 33. kilometr u Hodkovic nad Mohalkou, 3 auta sobě v levém pruhu, je to čerstvý, ještě nedali ani trojúhelník, je to hned za zatáčkou a je to na mokru. Teď tady pršelo docela solidních canec, ta silnice klouže. Nevleďte do toho a dávejte pozor. U Hodkovic nad Mohalkou ve směru na Liberec, 33. kilometr za zatáčkou, 3 auta v sobě, šťastnou cestu, ahoj.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Bíťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se od jihozápadu zatáhne a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině území. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určen. Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Českou republiku dnes odpoledne zasáhly silné bouřky. Nejvýraznější jsou zatím podle Českého hydrometeorologického ústavu na severu Čech a ve středních a jižních Čechách, kde přinášejí silný vítr, přívalový déšť i kroupy. Na Milošovce naměřili meteorologové náraz o rychlosti 90 km v hodině. Bouřková aktivita postupuje k východu. Vyšetřování údajně neoprávněně vyplacených dotací pro holding Agrofert zůstane kompletně v rukou úřadu Evropského veřejného žalobce. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj se evropský žalobce má ve věci zabývat jak evropskými, tak i národními dotacemi dohromady. Jde o jeden neoddělitelný celek. Rozhodnutí je konečné. Nejméně 55 lidí zatkla ruská policie před budovou nejvyššího soudu. Ten dnes v Moskvě projednává odvolání proti vyloučení liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Vyplývá to z informací, které zveřejnil předseda moskevské pobočky Jabloka Gončarov. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

Tak to byly Jethroutull na beatu. Vzpomínám, že v téhle písni se česky, takhle třeba po hospodách zpívávalo v pivu, je totiž Bůh. Tak jsem si takhle vzpomněl. 16 minut po 16. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a mě napadlo, že bych vám mohl rozdat nějaké vstupenky. A mám tu přímo dvě takové volné úplně, což jsou vždycky všechny v těch soutěžích, že na Hillbillies Party 2026, která se uskuteční ve dnech 4. až 6. září, tedy už za chvíli tohoto roku, v autokempu Buňkov, což jsou tedy Břehy u Přelouče. Jedná se tedy o sraz amerických automobilů a motocyklů. Zahrají tam kapely The Silver Shine, to jsou Maďaři, The Parthounds, to jsou Němci a spousta dalších. Já ještě tady přepnu přímo na tom webu, mám ho otevřený. Přijďte si užít nefalšovanou americkou buranskou party na pláži, akci pořádanou opravdovými srdcaři, kteří o amerických kárách nejen hezky píšou, ale také každodenně užívají v reálném životě, protože prostě nic jiného nemáme, tak já myslím, že to bude hezký víkend, v každém případě dvě volné vstupenky, tedy dám tomu, kdo mi do SMSky správně napíše ten název téhle akce, to Hillbillies Party, jsou tam některá písmenka víckrát, některá jsou tam jenom jednou, takže Hillbillies Party, napište do SMSky, můžete se i podepsat, jestli chcete, na číslo 720 001 222, no a když je to tedy 4.6., tak 4 plus 6 plus 9, bych řekl, že 19, jestli se nepletu, já to můžu vzít i přes kalkulačku, ale je to, myslím, že teda 19, takže 19. SMSka, kde to bude správně napsáno, ten název téhle akce, tak na to číslo, ze kterého dorazí, zavolám zpátky, tak to pak hlavně vente a my si zatím dáme Kaťáky a toho jejich Vojína XY.

0: Led Zeppelin na beatu dohráli, no a já tady mám na stole stále dvě vstupenky na Hillbilly's Party, jsou to takové ty pravé, papírové, vonavé, barevné, takže se budou posílat v obálce, poštou domů, no a tomu, kdo tedy jehož SMS-ka dorazila 19. v pořadí, jak si poslechneme, kdo měl to štěstí.
1: Ahoj, tady Pavlína, ahoj.
0: Ahoj Pavlína, proč se myslíš, že ti volám?
1: No doufám, že kvůli Hillbilly's Party.
0: Jo, a ty bys tam chtěla?
1: Jo, moc, my tam jezdíme každý rok, je to moc příjemná akce.
0: No tak skvělý, tak tady máš lupeny zadarmo, to je dobrý, ne?
1: No tak paráda, tak moc děkuju, to bude krásný víkend. Díky moc.
0: No jo, a s kým vyrážíš teda, s kým tam jezdíte?
1: S přítelem.
0: Jo, tak to je skvělý. A taky jste motorkáři nebo v autě?
1: On je a zároveň vlastní Lincolna, který ho tam občas vystavuje, takže
0: jo,
1: to
0: takhle,
1: určitě rád,
0: jo, tak paráda, tak blahopřeju, nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
1: Tak moc děkuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Surfing with the Alien, to byl Joe Satriani na beatu a předtím také náš Roman Dragon, Futurum a Zdroj, velká nádhera, ta se nikdy neoposlouchá. No a než si dáme další neméně skvělé kousky, vybral jsem třeba Night Ranger, anebo za chvíli to bude Bob Dylan, mám tu přímo na drátě Bíťáka, který by vás chtěl na něco upozornit, tak si poslechneme.
1: Ahoj Petr, prosím tě, pro Bíťáky, východní Čechy, Vamberk, tady to okolí, šílené bouřky, pozor, v lese padá jeden strom za druhým. Jo, jinak teď jsem v Borohrádku, je to od Rychnova na Borohrádek, prostě padá to v lese, dávat si na to velký pozor.
0: Dobře, děkujem. Jo?

0: Joe Cocker nám ještě dospívává na beatu, jeho muzika tu zněla i teď o víkendu, který jsme věnovali celý vzpomínce na legendární festival ve Woodstocku, kde byl Joe Cocker jednou z těch zásadních a velkých hvězd a tomu se tam tedy to vystoupení náramně povedlo. Já jsem rád, že jsem tohle výjimečného zpěváka mohl několikrát fotit tady na jeho koncertech v O2 aréně. Ty fotky byly součástí ostatně, myslím, dokonce dvou kalendářů Rádia Beat, no a při téhle muzice si už tady kýval do rytmu pěkně i Pepa Lábus, který si ještě dolaďuje svoje zprávy, které vám přečte za malou chvilku, ale teď se spolu s vámi koukneme zase na naše silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme na silnici 602, to je u Brna, kde se tedy srazily hned tři osobáky a ty zůstávají na vozovce, takže toto místo je průjezdné samozřejmě se zvýšenou opatrností. Na D1, a tentokrát tedy směrem na Ostravu, mezi 191. a 196. kilometrem se mezi tím postupně tvoří kolony, provoz tu houstne a řidiče musí počítat s pomalejší jízdou a pozor také na silnici 340 u Rapštejnské Lhoty na Chrudimsku. Tam osobák narazil do spadlého stromu, který zůstal přes celou komunikaci, takže na místě je překážka a velký pozor zde. Totéž na D35, tam je to 242. kilometr ve směru na Olomouc, opět havarované vozidlo, padlý strom a na ty padlé stromy nás ostatně před chvílí upozorňoval i jeden býťák, přímo to definoval ta místa, kde to padá, myslím, že to na jiných nebude lepší, takže velký pozor na ně a úplně všude býťáci. Jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Během dne se od jihozápadu zatáhne a místy se objeví déšť, hlavně v jihozápadní polovině území. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Bývalá kapitánka volejbalové reprezentace Andrea Prokešová, známější pod rodným jménem Košáňová, se po třech letech vrací k vrcholovému volejbalu. Stala se posilou nováčka extraligy Českých Budějovic. Jeho stroj o jejím angažování informoval na klubovém webu. Premiér a předseda ANO Babiš chce podle iDNES.cz, aby sněmovna projednala návrh na zmrazení platů politiků do roku 2030. Řekl, že to dnes připomene předsedovi sněmovny a SPD Okamurovi. Lídři ANO, SPD a motoristů sobě podepsali návrh na zmrazení platů politiků loni v listopadu s tím, že to mělo platit od letošního roku. Okamura pak mluvil o zmrazení platů od letošního července, ale ani k tomu nedošlo. Sněmovna se tím ani nezačala zabývat. Studenti si letos za nájmy v bytech znovu připlatí. Ti, kteří chtějí na místo studentských kolejí najít ubytování v samostatném bytě nebo ve spolubydlení, musí počítat s tím, že oproti minulému roku zaplatí za nájem o 14% víc. Na studenty, kteří začnou hledat bydlení až v září, mohou zůstat na nabídce už jen byty dražší nebo ve špatné lokalitě či stavu. Evropská unie hodlá zvýšit tlak na Moskvu kvůli její agresi proti Ukrajině a výrazně rozšířit protiruské sankce. V příštích měsících proto předloží nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku války. Dnes to řekla šéfka unijní diplomacie Kalasová. Pokud členské státy bloku návrh schválí, celkový počet sankcionovaných ruských osob, podniků a organizací se podle ní zvýší o třetinu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Young Youth, to byli Mod Hoople na rádiu Beat, 14 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi Jirka Rogl, no a mě napadlo, že bych vám zase mohl rozdat nějaké vstupenky, před chvílí to byly na akci Hilly Billy's Party a tentokrát si uděláme Vánoce, protože ty lístky jsou až na 12.12., což je tedy prosinec, že jo? Teď nevím ani, který to je den, ale to je jedno. Na výstavišti v Olomouci totiž v ten den vystoupí britská skupina Smokey, ano, naprostá klasika. Samozřejmě dnes už nehrají v původní sestavě, ale myslím, že i tak to bude pěkné v každém případě. Zase dám nějakou otázku, že jo, aby to nebylo tak úplně zadarmo, tak třeba byste mohli určitě vědět, jak se jmenoval ten první původní, nebo nevím, jestli byl první, ale v každém případě byl původní zpěvák zásadní téhle kapely, který tu občas koncertuje i sám, který naspíval všechny ty známé hity, tak mi napište jeho celé jméno do SMSky, můžete se i podepsat, to je slušnost, že jo, aspoň křesním jménem. No a zase nějaký, vymyslíme nějaký pořadí, 12.12., 12 a 12 je 24, tak 24. SMSka vyhrává dvě stupenky na Smokey do Olomouce a pak to hlavně vemte, když vám na to číslo zavolám zpátky a teď si dáme krucipisk a tu o tom, že láska je prodejná žena, já jsem to řekl takhle decentně, protože já bych v rádiu slovo kurva říct nemohl, fakt, to se zlobte.

0: Kiss nám dohráli na beatu, udělali jsme určitě radost stavičům, kteří vždycky píšou, že by je chtěli a pak zase, že za ně děkují, ale určitě nejen jim, já třeba mám taky rád tuhle kapelu. No ale nicméně my jsme teď soutěžili o vstupenky na kapelu jinou, britskou, přímo na Smoky v Olomouci 12.12. a ptali jsme se, jak se jmenoval ten původní slavný zpěvák téhle kapely.
1: Ahoj.
0: No, ahoj, zase koukám, Víťačka. Komu jsem se to dovolal?
1: Andrea, ahoj.
0: Andrea, a ty bys chtěla určitě lístky na Smoky, viď, jak tě znám.
1: No, chtěla.
0: Tak nám řekni, jak se jmenoval ten zpěvák původní.
1: Christopher Norman.
0: Chris Norman, ano, výborně. No a máš ještě štěstí, že ta tvoje SMS-ka dorazila ve správném pořadí, tak tu máš dva lupeny do Olomouce. Máš radost?
1: Určitě.
0: Hele, tak nám udělej, když jedeš autem dopravní zpravodajství. Jak to jede, kam jedeš?
1: Český Třebový do Brna a dešť přišel a chystá se další, takže to... Provoz je docela
0: plynulej,
1: ale docela
0: výrazný. Dobře, tak děkujem a máme dopravu hotovou a teď mi to nepokládej, já si na tebe napíšu kontakt, jo?

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No, ačkoliv jsme s Býťačkou Andreou před chvílí udělali takové malé improvizované dopravní zpravodajství, přece jenom koukneme ještě na D35, kde máme vlastně dobrou zprávu z 242. kilometru ve směru na Olomouc. Zde byla ta nehoda, o které jsme mluvili, již odstraněná a provoz jízdní pruhu je obnoven. D11, tam jsou to Třebestovice, tedy mezi 25. a 26. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Máme v sobě dva osobáky, pozor tam, v ulici Teplická, a to tedy v té Vílovém, okres Děčín, tam u autobazaru je silnice uzavřena, protože zde probíhá vyšetřování nehody osobáku a nákladního auta. Ještě koukneme do ulice Pardubické, té v obci Chrudim, a tam taktéž probíhá vyšetřování nehody a bohužel osobák tam srazil chodce, takže na místě je záchranka a velký pozor tam, Býťáci, a nejen tam, úplně všude, Býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Menšinové sporty na rádiu Být.
3: Plavkyně Barbora Semanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži 6. místem na 400 metrů volný způsob. Na šampionátu získala zlato na své hlavní trati 200 metrů volný způsob. Jan Čejka obsadil 7. místo na krátké polohovce a za svým českým rekordem zaostal o 83 setin sekundy. Automobilový jezdec Adam Řezík vyhrál Barumček Rally Zlín. Připsal si tak největší úspěch kariéry. Vedl od čtvrté RZ-ty a v cíli porazil Fina Suninena o 8 sekund. V průběžném pořadí mistrovství republiky vede před závěrečným závodem Mareš, právě před Březíkem a zraněným Stříteským. Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan August, nejlepší Čech Václav Ježek skončil celkově 7., Jan Hirt byl 9. Cyklista Ondřej Cink vyhrál i svůj druhý letošní závod českého poháru v cross country horských kol. V Ostravě zvítězil s náskokem 37 sekund před Janem Zatloukalem, který vede celkové pořadí. Mezi ženami vyhrála Polka Gřegořevská. Dostih s názvem Letní cena města Pardubic vyhrál Holly Happy s žokejem Janem Faltejskem. České basketbalistky porazily na turnaji v Helsinkách domácí Finsko 76-75. Nejlepší střelkyní zápasu byla Julie Pospíšilová s 25 body. To byly menšinové sporty.

Janis Joplin, i hlas téhle legendy tu zněl o víkendu, protože jsme se věnovali festivalu ve Woodstocku před 57 lety. Teď si dáme našeho Leška Semelku a Blue Effect, kteří tedy z logických důvodů v tom Woodstocku být nemohli, ani nikdo z nás, i když psal mi jeden býťák, že tam byl Miloš Skalka, což já jsem ani nevěděl, ale v každém případě mu to přeji, jestli je to pravda. Já bych vás teď pozval na náš web, kde se dočtete, že nemůžete sice už být ve Woodstocku, ale třeba v Turnově ve středu, tak tam bude beatová pumpa. To se píše hned na tom vašem, našem webu jako první článek a druhý vás zase zve do Bikers Crown v Plzni, kde teda to mobilní studio zaparkujeme zase pro změnu 28. srpna, což je taky zanedlouho, a je to pátek v Plzni, ano, a ostatně na ten web, když se kouknete, tak tam máte těch článků spoustu, novinek, taky se tam můžete kouknout do sekce moderátoři, jak třeba vypadá Pepa Lábus, kdybyste nevěděli, dokonce i já tam jsem a všichni zkrátka tam máme nějakou tu fotku, a teď už je slíbený Lešek Semelka a Blue Effect a ptáci, co je kroužkujou a pak pouštějí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Angel of Mercy, jedna z nejkrásnějších skladeb Zacha Wilda, konkrétně v tomto případě jsou to jeho Black Label Society a tenhle tedy dlouholetý spolupracovník, kytarista Ozzyho Osbourne, Ozzyho vlastně jako mladého chlapce objevil nejdřív pro svou kapelu a pak pro hudební svět vůbec, ostatně nebyl první, v jehož případě se tak stalo Zach mimochodem právě z Black Label Society s touhle svou dlouholetou kapelou, teď vystoupil v Moravském Krumlově, kde jsem tedy já chyběl, ale viděl jsem vaše fotky a také videa, jak jste si to užili. Dokonce jsem viděl, že tam točil nějakou, jestli nevím, jestli to byla kytarová zbrojnice, nebo zkrátka nějaký díl o kytarách přímo tam v tom prostoru, kde je ta Muchova slovanská epopej, takže jsem zvědav, jestli se to někde objeví, rád bych se na to podíval. No a teď bych se zase podíval spolu s vámi na naše silnici, protože Pepa Lábos už si tady zase ladí zprávy, že si tam opravuje hrubky červenou, tady koukám propiskou, takže jdem na ty, na tu dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a velký pozor na D1 u sjezdu nebo u exitu 357 ve směru do Polska. Tady došlo k nehodě osobního automobilu a ten tu teď zůstává coby překážka na vozovce. Nehoda dvou osobáků komplikuje také provoz ve Zlíně, a to konkrétně v Lukavské, no v Lukovské ulici. Obě tahle auta také zůstávají na místě a průjezd je tu tak omezen. Počítejte proto s možným zdržením na dálnici D35 směrem na Hradec Králové mezi 109. a 109.5 kilometrem je momentálně silný provoz, který zde houstne, a ještě tu máme znovu upozornění od Býťáka, který tedy by vás chtěl varovat před padajícími stromy, tak si to poslechneme.
2: Ahoj Petr, prosím tě, pro Býťáky, východní Čechy, Vamberk, tady to okolí, šílené bouřky, pozor, v lese padá jeden strom za druhým. Jo, jinak teď jsem v Borohrádku, je to od Rychnova na Borohrádek, prostě padá to v lese, dávat si na to velký pozor.
0: Dobře, děkujem. Jo?
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
4: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
3: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
4: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
3: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
4: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno. Ojediněle s přeháňkami. Během dne se od jeho západu zatáhne a místy se objeví déšť. Hlavně v jeho západní polovině území. Maximální teploty dosáhnou 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Babiš. Řekl to dnes po jednání vlády. Členy podle něj budou ministři zemědělství Šebestián a životního prostředí Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Brabec. Průměrná teplota Středozemního moře vystoupila v závěru minulého týdne na 28,5 stupně, což se nikdy předtím nestalo. Lokálně jsou teploty až o 6 stupňů vyšší než obvykle. Obavy nyní vzbuzuje, jak v dalších týdnech na historický rekord zareaguje atmosféra. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

0: Ano, i muziku Jimiho Hendrixe jsme si užili vrchovatou měrou o tomto víkendu, který jsme věnovali celý vzpomínce na legendární festival Woodstock a právě Jimi Hendrix ho celý zakončil svým dopoledním pondělním vystoupením, kdy už tam zbyla jenom v podstatě hrstka těch návštěvníků, hrál pro nějakých 30 až 40 tisíc diváků, kteří zkrátka zůstali a chtěli vidět tohle vystoupení, které se stalo nesmrtelným. No ale dneska tu Jimi Hendrix zazněl již jako první třetina dnešní pondělí Oldies kratochvíle Six O'Clock Rock. No a než si dáme skladbu Runway amerického zpěváka jménem Del Shannon, zazní tu ještě také populární Hollies a zase skladba, kterou vám určitě představovat nemusím.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock na Radio Beat.

15 minut po 18. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. Já připomenu, že máme pondělí 17. srpna roku 2026, svátek, že má Petra, no a také vás pozvu opět na náš web radiobeat.cz, kde najdete také program, a nejen na dnešní den, ale i na ty další, ale když se tedy zastavím u toho dnešního, můžu vám prozradit, nebo připomenout spíše hned po té, co se s vámi, já tak nějak kolem té 19. s vámi rozloučím, přijde nebo nastoupí tady k mikrofonu Jaroslav Císař a ten svůj pořad Krásné nálezy, tedy v létě pojal jako prázdninový seriál, ve kterém pod hlavičkou Letní roková všeho chuť zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními žánry, to ostatně víte, pokud tenhle pořad posloucháte. Pak nastoupí náš OTA od 20 hodin a čeká vás večer u repráku, takže na volné téma, které záleží hodně i na vás, co budete o to vypsát a volat. No a pak nám ten den uzavře před půlnocí tu hodinku, tedy od 23 svým autorským pořadem Martin Vysušil. Ano, to bude 11 v 11, tentokrát má podtitul Začátek, ten jeho pořad, takže to můžete se právě i na tom webu už podívat, co bude hrát. Já vám třeba prozradím tady aspoň jednu písničku, Europe třeba bude hrát, anebo také už již zmíněné Black Label Society, a víc vám toho už neřeknu, a my si nedáme ani Europe, ani Zaka, ale dáme si, to už poznáte, ne? AC/DC, Back in Black.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

to byl Olin Nejes, Chleba a Bohové. Mimochodem ten text je, myslím, velice, velice povedený. Nevím, jestli jste se do něj někdy zaposlouchali trošku, ale má takový docela velký přesah. Mimochodem Olin Nejes, Chleba byl také onehdá hostem Dana Kohouta v té jeho rokové zpovědnici. Já jsem to chtěl říct nedávno, ale otevřel jsem si tedy náš býťácký YouTube kanál a vidím, že to bylo 27.1. tohoto roku, takže aspoň letos. Nicméně celý ten rozhovor najdete právě na tomhle YouTube kanále. No a nejen ten, třeba teď zrovna byl tady hostem u Dana Robert Kodym a Martin Věchet a ty už jsou tam vyvěšený taky, takže není nic snažšího než YouTube, rádio být, odebírat a tam si to ještě můžete takhle zpětně poslechnout. No a my si dáme Dire Straits a pak třeba také Beatoskop a spolu s vámi koukneme i na dopravu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: A hned mi tady skrz apku hlásíte na silnici 11 u Těrlicka na Karvinsku. Osobák narazil do stromu a tohle vozidlo tam tedy zůstává na místě jako překážka. Ano, padající stromy, to je teď problém. Komplikace jsou také na silnici 14 u Rokytnice nad Jizerou. Opět havárie osobního auta se na místě vyšetřuje. Řidiči by tedy měli být i zde obezřetní. Silnější provoz čeká řidiče i na dálnici D11 směrem na Prahu, a to mezi 26. a 25. kilometrem. Tam se tvoří přibližně právě kilometrový úsek s tím zpomaleným provozem kolony, a hustší provoz hlásí také Pražský okruh, tedy D0 ve směru k D1, a to tedy zhruba mezi 1. a 2. kilometrem. Býťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Grafické karty a základní desky pro počítače zřejmě opět výrazně podraží. A to kvůli dražším paměťovým čipům. Ceny prý mohou vzrůst až o 40%.
0: Býtoskop.
3: Společnost Anthropic začne u textů generovaných umělou inteligencí Claude používat neviditelné vodoznaky. Opatření zavádí kvůli evropským pravidlům AI Actu, ale bude platit celosvětově a má usnadnit rozpoznání obsahu vytvořeného umělou inteligencí.
0: Býtoskop.
3: Největší úložiště baterií v Česku vzniká na Kladně.
4: Investorem zařízení, které vyjde na 500 000 000 korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny. Honza Navrátil, Kladno.
3: Poslouchali jste Býtoskop.
0: Radio Beat.

to nebezpečný, to byla Půlnoc, kapela, kterou založil v roce 1988 Mayla Hlavsa, ano, baskytarista, zpěvák a také skladatel, původně tedy samozřejmě člen The Plastic People of the Universe. Tuhle nahrávku najdete na tom eponymním albu Půlnoci z roku 1990 a možná ne každý ví, že autorem textu je Martin Palouš. Já už se s vámi pro dnešek pomalu rozloučím, protože už za chvíli předám žezlo nebo Máňu nebo mikrofon Jaroslavu Císařovi, krásně nálezy vás čekají a pak se toho ujme Ota ve svém večeru u repráku. No a když jsem říkal, že ne každý ví, že ten text napsal Martin Palouš, tak zase v případě následující skladby Lady in Black, to je asi úplně nejznámější od legendárních Vera Heep, tak ne každý ví, že ji nespívá tehdejší zpěvák kapely David Byron, ale Ken Hensley. Ano, ten hlavní hlas, ten soulový, to je klávesista legendární Ken Hensley. No a teď už vás naposledy ze studia Rádia Víc zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase zítra.

krásné nálezy. Na rádiu Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rády, aby vám přeje Jaroslav Císař. Dnes váš se již po sedmé v době letošních prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Zahájil americký soubor Keys, který tvoří zkušená dvojice. Zpěvák jen se říká Jake E. a skladatel, hráč na klávesové nástroje a aranžér Mark Mangold. Oba mají již na svém kontě podíl na několika hudebních projektech. Keys je z nich nejnovější. Pod touto hlavičkou zatím vyšla 3 alba. Debutové v roce 2022, z toho druhého The Grand Seduction ze srpna 2024 zazněla úvodní ukázka Shining Sails. To třetí je zcela čerstvé, objevilo se v únoru letošního roku. Keys se vyznačují velmi hutným, spektakulárním zvukem. Až na výjimky jsou ale všechny nástroje, včetně přesvědčivých partů kytary, vytvořené za pomoci různých technických prostředků klávesami v nahrávacím studiu v Kalifornii. Byť se to zdá neuvěřitelné, ale navzdory milionům možností, jak pojmenovat kapelu, je o některé názvy i v současnosti doslova pračka a jistý hudební kolonialismus v případě konkurence souboru z britských ostrovů a Ameriky se zbytkem světa také v tomto případě stále platí. Narazil jsem na to v souvislosti s představiteli německé nezávislé rockové scény, kteří si říkají Velveteen. Vznikli ve Frankfurtu nad Mohanem již před rokem 1997. I když mají na svém kontě 7 velkých desek, debutové album z roku 1997, a to zatím poslední z roku 2024, chcete-li si o ní zjistit něco víc, i hned vás na internetu začnou bombardovat informace o jejich anglických kolezích, kteří navíc vznikli až 5 let po nich. Navíc po německých nositelích tohoto jména by se zřejmě slela země úplně, kdyby na ně neupozornil jeden bloger, který jejich tvorbu porovnal s americkým souborem Dead Cab for Cutie, který shodou okolností vznikl ve stejné době a také zhruba ve stejném čase vydal své první album. Od německých Velveteen vám teď nabídnu skladbu This Will Never Go Away, která pochází z jejich stejnojmenného debutového alba z roku 1997. Na obou stranách obalu je možná provokativně vyfocená sklenice s mlékem.

Anglický zpěvák, kytarista a skladatel Chris Thompson je známý zvláště ze svého působení v kapele Manfred Mann's Earth Band. Spojil s ní své hudební osudy zvláště v období 1974 až 1986. Rodák z britského Kentu však vyrůstal na Novém Zélandu, kde zahájil i svoji hudební kariéru se souborem Paragons a působil také v místním kostelním klubu. Vedle nahrávek s Manfred Mann's Earth Bandem a přípravy zhruba tuctu svých solových alb spolupracoval rovněž s řadou představitelů první ligy rockového progresu. Sem patří třeba Steve Hackett, Brian May, Ian Hammer, Alan Parsons a další. Statistici mu napočítali více než 70 takových projektů, kterých se aktivně zúčastnil. V roce 1992 se zapojil rovněž do megakoncertu na počest Freddieho Mercuryho. Rok 2022 se pak většinou uvádí jako konečná jeho aktivní hudební dráhy. Nebezpečně totiž atakuje 80, kterou by měl oslabit v roce 2028. Chris Thompson svou solovou diskografii zahájil před téměř 50 lety v roce 1979. Z ní mám dnes pro vás ve studiu Rádia Beat přichystanou ukázku Take Me to Heaven. Pochází z jeho čtvrtého solového alba Beat of Love z roku 1991.

0: pít krásné nálezy.
1: Britské kvarteto Gravy Train, označované za typické představitele progresivního anglického art rocku, se zrodil v Lancashiru, ale později zvolil za svoji základnu Birmingham. Aktivní bylo v letech 1969 až 1975. Hudebníci i jejich muzika měla sice velké ambice, jenže prodeje jejich zajímavých desek se pohybovaly pouze v řádu stovek a tak se jejich tvorbou těšili zejména hudební fanšmekři. Z toho plynoucí nízké honoráře stěží stačili k uživaní a proto se sestava Gravy Train stále přeskupovala, až se většina muzikantů z hudební branže zcela vytratila a soubor skončil v rokovém propadlišti. S výjimkou jejich vůči postavy zpěváka a kytaristy Normana Baráta, který si pak založil skupinu The Barat Band, se o jejich dalším působením na hudebním poli nic neví. Gravy Train si na své konto připsali celkem 4 alba. Z toho posledního, Staircase to the Day z roku 1974, které je směsí roku z prvky klasické a řecké lidové hudby, jsem pro vás vybral ukázku Going for a Quick One. Titulní stranu obalu zdoví postava letícího démona z autorské dílny Rogera Deana, známého zvláště z výtvarného stvárnění desek skupiny Yes. Z vysílání Rádia Beat si tě poslechněte avizovanou skladbu Going for a Quick One.

že si na své konto připsali pouhé dva singly. Tím nejznámějším je Hanging Out. Různé prameny se liší v datování jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že existence kapely The Blocks byla doslova jepičí, uvádějí se pouze roky 1966 a 67. Ze studia Rádia Beat za vámi tedy posílám její skladbu Hanging Out, která v řadě kompilací zastupuje rock z Texasu 60. let.

0: jasné nálezy.
1: Teď mám pro vás přichystanou ještě jednu téměř tajenou postavu pro změnu z nizozemské rockové scény, i když zde ji údajně téměř nikdo neznal. Rodačka z Amsterdamu vystupovala pod uměleckým jménem Cherry Vandergale Smith, ale narodila se jako Hetty Smith. S různými producenty a doprovodnými kapelami natočila pod identitou jako Cardinal Point album nebo Mailbag celkem 6 singlů, které se většinou dočkaly největšího ohlasu za hranicemi země tulipánů. Z nich dnes zazní skladba Goodbye Guitar Man, která navíc zaujala ve Francii. Vyšla jako druhá v pořadí na značce Pink Elephant v roce 1973 v produkci jeho autora Jacquesa Swarta, mimo jiné člena souboru Head. Nedlouho po vydání téhle desky se stal i zpěvačiným manželem. Cherry Vandergale Smith vydala svou poslední malou desku v roce 1980. Zemřela před 3 lety v říjnu 2023 ve věku 74 let. Na frekvenci Rádia Beat zazní její avizovaný single z roku 1973 Goodbye Guitar Man.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V novější produkci kapel známých a nejpopulárnějších naleznete i dnes skryté tituly. V daném případě mám na mysli skotské Nazaret a její skladbu Win on the Night. Na internetu se suverénně a tvrdošíně uvádí, že byla součástí kolekce jejich 17. studiového alba Snake and Ladders z roku 1989. Mimochodem, tohle album je posledním, kde je ještě členem kapely kytarista Manny Charlton. Když se pak podíváte na seznam skladeb této velké desky, po tomto titulu tam není ani památky. Pokud tedy ovšem nemáte nějaké speciální vydání alba s bonusy. A v tom je právě zakopaný pes. Skladba Win on the Night z autorské dílny zpěváka Dana McCafferty'ho se totiž na konci roku 1989 objevila jako ástra na singlu, který vyšel pouze v Německu. Netajila se záměrem navázat na produkci někdejších úspěšných ploužáků souboru typu Dream On nebo Where Are You Now. Win on the Night se dnes objeví také ve vysílání Rádia Beat.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Soubor The Vibrators, který patří k pionýrům první vlny punku, vznikl v roce 1976 v Londýně. Pozornost rockového publika si získal především svým energickým vystoupením v ikonickém londýnském klubu 100. Zpočátku prosluli jako doprovodná formace kytaristy Chrise Spedinga a svými koncerty, na kterých doprovázeli The Sex Pistols, Iggyho Popa nebo Iana Huntera. Jejich první nahrávky, včetně debutového alba Pure Mania a prvních singlů, na kterých jejich melodické skladby nezapřely jejich punkové kořeny, se dnes počítají k punkové klasice. Největších úspěchů dosáhli v období 1977 a 78. Ačkoliv sestava The Vibrators doznala již řadu změn, skupina zůstává na scéně a jeho koncertní vystoupení stále provázejí natěšená očekávání rockových fanoušků. Soubor má již na svém kontě zhruba 50 alb. Dnes jejich produkce zazní na rozhlasových vlnách Rádia Beat speciální ukázka, a to cover verze ikonické skladby skupiny Nirvana Come As You Are. Původně se objevila na druhé velké desce Nirvány Nevermind z roku 1991. The Vibrators se svou nahrávkou přispěli na kompilační album Smell Like Bleach, a punk tribute to Nirvana, které vyšlo v roce 2001 na počest ikonického souboru Nirvana a jejího lídra Kurta Cobaina.

0: být.
1: Dostáváme se k závěru dnešního vydání krásných nálezů. Čas tak letí, takže svou hudební ukázku mohu spojit i v poslední době s často připomínaným 50. výročím vydáním druhého alba skupiny Rainbow Rising. Založil ji v roce 1975 kytarista Richie Blackmore po svém odchodu z Deep Purple s partou zkušených muzikantů. Po řadě změn v její sestavě byl Richie nakonec jediným stálým členem souboru. Deska, která vyšla v květnu 1976, skončila v britském žebříčku na 11. místě ve Spojených státech jako 48. a třeba v Německu na 38. příčce. Recenzenti proto psali, že v měřítku Blackmoreovy tvorby to nebyl žádný velký úspěch. Z této albové kolekce zazní skladba A Light in the Black, ovšem ne v té podobě, ve které se objevila na albu, ale v její syrové nedefinitivní verzi. Poprvé opustila hudební archiv v roce 1996, zatím naposledy po dalších 30 letech v letošním roce. K 50. výročí vydání prvních dvou velkých desek Rainbow vyšel některý zcela nedopracovaný materiál z obou desek na albu jejich raritních verzí nazvaném jednoznačně Rarities. Příště vás pozvu k poslechu již předposlední 8. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Za týden na vás čekají mimo jiné Pendragon, Landslide, novinky Suzy Quatro, Eltona Johna společně s Brandy Carlileovou a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Jedna z původně nevydaných verzí skladby A Light in the Black z druhého alba souboru Rainbow Rising z roku 1976 uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů.

0: večeri u Repráku.
1: Čau býťáci, tak vás vítám při poslechu dalšího večera u Repráku tady u nás na Beatu. Teď máme 20 hodin, je dnes pondělí 17. srpna, jsem Ota Semana, přeji vám příjemný večer, budu vás provázet vlastně až do 23. hodiny, kdy mě vystřídá Martin Vysušil a pustí nám 11 v 11, to jste před chvílí slyšeli. Dnes můžeme dát řeč o spoustě věcí, třeba o tom, jaký byl víkend, jak jste si ho užili, co jste třeba o víkendu poslouchali za muziku, co vás třeba zrovna nakoplo. Já musím říct, že jsem si dal Blue Effect 33, jsem si poslouchal jako, ne že jako víckrát za sebou, ale to je jenom tak jedna z věcí, který jsem si o víkendu prostě zase připomněl a ťuknul. Ale každopádně by mě zajímalo třeba i to, co jste poslouchali vy. Můžeme dát řeč o černých kočkách, protože dneska je Mezinárodní den černých koček, nebo spíš uznání vzetí na milost černých koček, protože ona se vlastně ujala taková ta pověra, že černý kočky přinášejí smůlu. Nevím, jak je to s tím, jestli běží zprava doleva nebo zleva doprava, když vám přeběhne přes cestu, ale tahle ta pověra samozřejmě, že neplatí, že je to úplně jasný, že to nefunguje. Nicméně možná někdo z vás pověrčivě, tak o tom můžeme klidně dát taky řeč o těch černých kočkách. Mimochodem Keltové, tak ti prej je měli za víly a spíš jim přikládali pozitivní vlastnosti, že když černou kočku potkali nebo jim přišla do domácnosti, tak to bylo něco pozitivního. Až teprve později se z toho stala spíš ta pověra, že přinášejí smůlu nebo něco podobného. Takže o černých kočkách můžeme dát řeč o sekáčích, protože second handy, ty mají dneska taky mezinárodní den, takhle to funguje na 17. srpen a to znamená, že můžeme dát řeč o tom, jestli máte něco z druhé ruky. Já se přiznám, že v tomhle jsme jeli vždycky hlavně s deskama, protože desky z druhé ruky za toho minulého režimu byla celkem běžná záležitost. Objížděli jsme burzy a nakupovali vlastně to byl sekáč, když se to tak vezme. Takže i o tom můžeme dát řeč a jinak říkám, jen tak řeč o tom, co bylo o víkendu a podobně. Telefonní číslo sem do studia je 210-32-33-34. SMSky můžete psát na 720-001-222, ale můžete hlavně využít býťáckou apku, kam můžete namlouvat vzkazy, můžete tam taky psát samozřejmě, no alebo pište e-maily na studio@radiobeat.cz. No a já vám teď pustím Eagles a vy popřemýšlejte, o čem dáme řeč.

0: Rockery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak, na rádiu Beat se nám pomalu a jistě rozjíždí dnešní večer u Repráku a napsal mi tady přes naši beatiáckou apku Beaták Jarda, že když je ten den sekáčů a když jsem říkal o těch deskách, které jsou jako vlastně taky sekáčový, protože jsme scháněli na burzách, takže jedna z jeho nejoblíbenějších a prvních desek, kterou v takovýmhle sekáči na burze, prej v Plzni, koupil, tak byla deska Paranoid Black Sabbath a že jí teda hrál hodně, hodně často. Jardo, díky za tuhletu zprávu, za tenhle ten popis svých událostí a toho, co se děje se sekáčema, je dneska Mezinárodní den sekáčů, second handů. A to není jenom o hadrech, to je i o nábytku, to je o všem možným. A mimochodem tedy o deskách, to jsme si samozřejmě taky řekli, že už jsme si to užili. No a Jarda by chtěl, jestli bych nezahrál Warpix právě z té desky Black Sabbath z Paranoid. Takže si je teď dáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku na Rádiu Beat.
1: Petr z Floridy píše do dnešního večera u repráku a píše: ahoj, o to, celý víkend jsem pracoval, tak jsem v práci poslouchal Rádio Beat a to pak jde práce krásně od ruky. Večer jsem byl na zápase USA Eagles versus Argentina 15 a teď také pracuji a poslouchám Beat a prosím o zahrání Jolly Rogers od Running Wild. Díky, věrný posluchač Petr z Floridy. Takže Petr je až úplně za velkou louží a přál by si Running Wild Under Jolly Roger, tak se jmenuje ta píseň, kterou mu právě teď pouštím.

0: se moc. Olitý.
1: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
2: No, vida, tak tohle byly tři sestry a Býťáci večer u Repráku pokračuje. Dáváme řeč. Zatím to je v písemné podobě, co mě tady jako oslovujete, ať už tedy SMS-kami 720-001-222 nebo mailem a píšete i na naší Býťáckou apku, třeba Zdeněk ten mi napsal taky o těch sekáčích, že jako nemá problém využít třeba i nějaký dobrý jako hadry, že občas jako, že se něco najde. Ale samozřejmě, že i on fungoval hlavně v tom sekáči, co se týče desek, že taky jezdil po burzách a nějaký desky si z ní přivez, nebo z těch burz tehdy přivezl a že to takovýmhle způsobem taky vlastně jako sekáč využíval a to jsme konec konců dělali všichni, že jo, že jsme se vždycky někde sešli, alespoň my jsme to tak měli jako parta, kdy někdo přitáhl desku a všichni jsme si ji nahrávali na kazeťáky tenkrát, dokonce ještě i na kotoučáky jsme někdo nahrávali, no a vždycky to byly takový ty desky, kde jsme objížděli burzy. Ať už to bylo, já byl z Karlových Varů, takže ve Varech moc těch burz nebylo, ale jezdilo se do Plzně, jezdilo se do Prahy. Jednou nebo dvakrát jsem byl dokonce na burze v Polsku, ve Wroclawi. To bylo hodně zajímavý, tam teda měli jako, to byl fakt sekáč, teda musím říct, že tam měli velký výběr. Tam odsaď jsem si tenkrát přivezl taky docela zajímavý kousky. A vždycky to bylo tak, že člověk si je přivez, pak jsme si to všichni nahráli, takže jsme si to během toho večera poslechli a měli jsme zároveň potom na těch kazetách desku, kterou jsme potom zase poslali dál do světa, jo, v rámci toho sekáče, tak jak to s deskama bylo. Takže jo, to můžeme dát řeč o spoustě dalších věcí, když mi budete volat na telefonní číslo 210 32 33 34. Co chtěl Zdeněk, který mi psal, tak ten by chtěl od The Who, Won't Get Fooled Again. Tak tu si můžeme dát.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Jsem to ale pitomec. To se nedá jinak říct normálně. Měl jsem tady teďka telefonát s Alenou z Mohelnice, která volala, bolí břicho, měla problém jako celý víkend a má strach, že jí zapomněli něco chirurgové v břiše, protože jí operovali v červnu a dnes je srpen a jí to pořád prostě bolí. Takže prý zítra jde doktorovi. No prostě telefonát, kde jsme si krásně pokecali. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že jsem nezmáčk tadyhle ten červený čudlík nahrávací a tím pádem jsem ten telefonát nenahrál a tak vám můžu jenom tlumočit, že jsme si prostě s Alenou z Mohelnice pokecali. Ona je konec konců stálá posluchačka těchto večerních pořadů, takže volá pravidelně. No a chtěla Avenged Sevenfold So Far Away, což já jsem jí říkal, když jsme telefonovali, že teda je to jednoduchý, ťuknu párkrát do klávesnice a takhle daleko jsme s tou technikou pokročili, že to hned najdu. Takže jsem to našel a tuhle písničku ji pouštím. Takhle na dálku. Telefonát, ten si ho neposlechnete, protože jsem ho nenahrál, no, takhle to chodí. Never.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Dnešní večer u Repráku vstupuje do druhé hodiny své životnosti, abych řekl, máme tedy krátce po 21. hodině, no a já jsem Ota Semana, přeji vám pohodový večer 17. srpna, datum 17. srpna, kdy svátek mají Petry, takže všem Petrám patří gratulace. Dnes je pondělí, no a ohledně večera u Repráku, tak bavíme se o různých věcech, začali jsme se sekáčema, proč? No protože dneska je Mezinárodní den secondhandu, prostě věcí, který z druhé ruky můžou ještě sloužit. A to není jenom o hadrech, to je prostě o všem možným, nábytek, všechno možný. I auta jsou vlastně sekáč, jo, kupujete ojetiny. Takže pochopitelně motorky jsou ojetiny, taky je to sekáč, taky je to z druhé ruky. A pořizujeme si i muziku z druhé ruky, nebo pořizovali jsme si. Dneska je to přece jenom mnohem dostupnější, než to bylo dřív, kdy jsme museli jezdit po burzách. Taky o tom tady byla řeč. Stejně tak můžeme dát řeč o spoustě dalších věcech, o tom, jak jste třeba prožili víkend a podobně. Můžete mi volat na, volat na telefonní číslo 210 32 33 34, přímo sem do studia, můžete psát na 720 001 222 SMSky a můžete, pozor, využít bíťáckou apku, kde můžete psát a případně samozřejmě taky namlouvat nějaký ty zvukový vzkazy. Proč? To je dost důležitý. Ono totiž, když koukám na ty SMSky, jo, tak třeba tady přišla SMSka, která je nedokončená. A proto vám říkám, mějte v mobilu ty naše aplikace, nebo tu naší aplikaci, je to zadarmo, tam stisknete nahrávátko a namluvíte to, co potřebujete a nemusíte se s tím psát. Protože pak třeba přijdou takovýhle SMSky. Na burzi jsem jezdil na Letnou a do Braníku. V second handu jsem za 62 let nikdy nic nekoupil. Mě zajímalo, jestli nekoupil třeba ojetý auto. Za to ve Štěpánský předtuzek jsem jsem a dál už nic. Ta SMSka není dokončená, jo? Takže přišla mi v takovýhle formě, tedy v takovýhle, řekněme, poloviční podobě. Nebo pak přijde SMSka, ahoj, o víkendu jsme slavili narozeniny vnuků 12 a 13 a zetě 40 let a tím to končí. Dál nic, není tam jméno, není tam nic, ani tam ani co byste chtěli třeba případně zahrát. Takže jsou to vlastně takový polovičatý informace, polovičatý zprávy. A přitom, když použijete nahrávátko, namluvíte vzkaz, je to celý kompletně, můžeme si to tady pustit, přehrát, poslechnout a všichni víme, o co jde. Tak klidně využívejte, pokud ne, stáhněte si to do mobilu. No a budeme dál komunikovat v dnešním večeru u Repráku. Jdeme na to!

0: rádio být, halo?
1: Asi velký štěstí.
0: Halo, je tam někdo nebo není?
1: Ano, je tam.
0: No sláva. No to slyším.
1: Sláva.
0: Čau, hele, kdo jsi?
1: Já jsem Vláďa. Vláďa. Je 71. Ty. Poslouchám vás 20 let.
0: Jo.
1: A chtěl bych...
0: Teď přemýšlím, hrajeme mi vůbec 20 let už. Hrajeme, viď?
1: Nevím,
0: no, určitě jo, vody jak tě živá, správně to je.
1: Já to nepočítám, ale nic jiného poslouchám.
0: Jasně,
1: to tak,
0: jasně.
1: A chtěl bych počkej,
0: nic jiného neposloucháš a nepustíš si občas třeba nějakou desku, třeba ze sekáče nějakou, jako z druhé ruky, co jsou?
1: No jo,
0: co máš nejradši, jako, co si nejradši pouštíš takhle?
1: Třetí den si pouštím Mango Jerry.
0: Mango Jerry, čověče, to je klasika.
1: To já jsem starý, tak to je klasika.
0: To jsou šedesátky, no jo.
1: To tam.
0: A co bys chtěl od něj? No mám, to víš, že mám Mango Jerry, to je jasný, že jo.
1: Tu první, ne nějakou třetí, to je jedno.
0: Nějakou třetí, nebo nějakou první, jo. Nebo...
1: jako Summertime, ne, jo.
0: Jo, jasně.
1: Ale nějakou jinou.
0: No, dobře, tak něco od něj dáme, to víš, že jo. A co ty děláš takhle večer, prosím tě, v pondělí? Ne?
1: Hele, byl jsem se projít se psem, jo, poslouchám, jestli prší nebo neprší zatím, jo, no, sedím tady na Zápraží a, hele, žena se kouká na nějaký seriál, o tom, já na to kašlu, že jo.
0: Hele, a když prší, chodíš taky se psem?
1: Jo.
0: Bereš deštník nebo pláštěnku?
1: Co?
0: No, nosíš deštník nebo
1: pláštěnku?
0: Se psem, ale dobře, ale na sebe si bereš deštník nebo pláštěnku, když jako prší?
1: Když prší, no tak si beru bundu.
0: Bundu jenom, nepromokou. To je, ono,
1: maskáč,
0: to je moje řeč, seš můj člověk, já totiž nesnáším deštníky, já mám averzi vůči deštníku.
1: Ne, deštník neberu.
0: Jo, to je zlo, vynález deštníku je zlo pro lidstvo a normálně bych deštníky zakázal, hele, člověče.
1: No, já nevím, no, někdo to chce třeba nosit, já nevím, já nikoho nemůžu, jo.
0: Mě vadí, že ženský je nosej v té výši mojich očí a to znamená, že mi ohrožují moje oči a to mi vadí právě, víš?
1: No.
0: Jo?
1: Nevím, tak. No.
0: Dobrá, hele, víš co, dáme si Mango Jerry a ty užívej dnešní večer. Měj se.
1: Perfektní.
0: Čau, ahoj.
1: Měj se, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Tak co tu máme dál? Mám tady jeden takový vzkaz delšího ražení z Býťánské jabky. Ahoj o to, můj přítel má takového prapodivného koníčka. Vždycky večer, když přijde z práce, vezme si špinavý oblečení a obejde kontejnery na sídlišti a málo kdy se vrátí bez nějakého pokladu. Nemá nouzi ani potřebu, ale štve ho, když lidi vyhazujou věci, které jednak nepatří do směsného odpadu a navíc kolikrát jsou naprosto funkční. Vždycky jim najde jiný domov a nebo je alespoň vytřídí. Takže díky za second handy a bylo by fajn, kdyby je lidé více využívali. Vždyť výroba nového kusu bude vždycky dražší, než oprášit a znovu využít už vyrobené. Zrovna tady třídí věci, co už nikdo nechce a přála bych si pro něj Holubý dům od Jirky Schillingera. Ať mu to jde od ruky. Tak proč ne? Tady je Jirka.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Ure Práku. Na rádiu B.
1: Teď zalovím v tomu, co mi přišlo přes byťáckou apku. Je tady zpráva od Jirky, která přišla ve zvukové podobě.
2: Ahoj, tady Jirka, vynikající pořad. A k těm černým kočkám. Máme černý kocoura a je strašně milej a přináší lásku. Takže žádný problém. A manželka by chtěla zahrát, kdyby si byl tak hodný, něco od Gary Moora, cokoliv. Jo, díky moc. A zdravíme.
1: No a díky Jirkovi za tuhle zprávu, nicméně jedna technická, až budete nahrávat i vy přes tuhle tu mobilní aplikaci, tak stumte si někde rádio. Je vidět, že Jirka to nahrával v době, kdy jsem tady pouštěl Erika Kleptna, což ne, že by to úplně vadilo, bylo to srozumitelné, ale možná, že ty ruchy v pozadí a ta muzika v pozadí úplně nemusí znít, takže klidně nahrávat do ticha. A to už nechám na vás, věřím tomu, že se to naučí jak Jirka, tak se to naučíte i vy, kteří si právě teď tu mobilní aplikaci stahujete do svých mobilů. A ty vzkazy mi budete prostě nechávat a posílat. Budu za ně rád, takže se do toho klidně puste třeba hned teď. A já pouštím, tedy jak jsem říkal, pustíme si toho Garyho Moora, takže jdeme na to. Tady je Gary Moore.

0: večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady je Rosto se Znojima.
2: Čau, Rosto. Sedím
1: pod pergolou, pozorám Rádio Beat.
2: Zdravím.
1: Dneska nám tady napršelo.
2: Zdravím tě do Znojima. Hele, počkej, napršelo hodně ve Znojmě, co ta řeka tam, nerozvodní
1: se. A jo, člověče, a jo.
2: Jo, bylo hodně. Tady to je dobře, ne? Ono to chce trošku zalejt, aby vám vinice trošku vzkvétaly tam, ne?
1: Bylo to hrozně sucho, takže jako se to docela hodilo.
2: No, to je dobře, to je jasný, no. Co jsi dělal o víkendu?
1: Hele, chtěl bych zahrát od skupiny Queen.
2: No.
1: It's Late, už ze 77. je to. Je to předposlední písnička, ona se moc nehraje, ale přitom je to nádherná skladba.
2: Jo, já vím, která to je, to jako není problém. A já jsem se tě ptal, co jsi dělal o víkendu?
1: No o víkendu, hele, byl jsem v Mikulově na Svítech.
2: Aha, no tak to je super, člověče.
1: A docela se mi to líbilo, šlo to, no samozřejmě. Byl tam jenom ten jeden původní, ten
2: no, jasně.
1: Randy Scott, ale jinak jako, jo, líbilo se mi to, bylo to dobrý.
2: Šlape jim to, jo, šlape jim to pořád, kukům.
1: Jo, hele, šlape. Tak docela to je ten zpěvák, co povedl, jo, tak to docela jde.
2: Tak to je fajn, takže dobrý. Jsi to užil, dobrý. A my si teď dáme teda It's Late od Queenu, tak se měj, čau, díky.
1: Dobrý, díky moc, poslouchám všichni, pozdravuju všechny býťáky, ahoj.
2: Čau.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: večeri u Repráku.
1: No už je to tak, Víťáci, vstupujeme do poslední hodiny dnešního večera u Repráku. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a pokud si budete chtít pokecat, tak mi můžete zavolat na 210 32 33 34 nebo nechat vzkaz přes naší víťánskou apku. Což je úplně nejistější, kdybyste se nemohli dovolat, tak tahle varianta funguje naprosto přesvědčivě a vždycky stačí prostě stisknout to nahrávátko, co tam jenom má tlačítko na dotykáči, samozřejmě je to jasný. Takže kliknete na mluvíte vzkaz a odešlete. A už se s tím tady poperu, takže klidně můžete takovýmhle způsobem komunikovat přímo sem se studiem přes býťáckou apku, kterou nepochybně máte ve svých mobilech. Jestli ne, tak varovně dvíhám prst a varuju, nainstalujte si to, abyste měli tuhletu možnost komunikace. Vyplatí se to, je to fajn aplikace a je zadarmo, tak co byste do toho nešli, že jo, to je jasný. Takže býťáci, máme po 22. hodině a to znamená, že budeme pokračovat s další muzikou a za chvíli dáme řeč.

píšeme přes Býťanskou obku Jindra, Býťák Jindra. Ahoj Býťáci, když už tak hezky hrajete, vzpomněl jsem si, že jsem kdysi dávno, a zrovna jsem byl trochu při penězích, koupil v hospodě desku od kluka, který právě při penězích nebyl. A potřeboval na pivo a na cigára. Z 250 jsem ji usmlouval na 150. A byla to deska Can't Buy a Thrill od Steely Dan. Dodnes ji mám notně ohranou doma. Mohli byste z ní něco pustit, oživit trochu hudební styl vašeho rádia? Předem díky Jindra ze Stadic. No, mohli. Steely Dan se, myslím, naprosto skvěle hodí. Dáme si Do It Again.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, to Václav u telefonu.
2: Čau Václave, čau. Povídej, co jsi dělal o víkendu. Jak máš rád pondělky, hele?
1: No pondělky, ale já už jsem dříve narozený, jako byl Vláďa přede mnou, jo.
2: No, jo,
1: takže
2: jo.
1: Já to nějak nerozlišuju, ale o víkendu se svojí ženou jsme v letní škole hlídali vnoučata, prostě úžasná práce, jako jo.
2: Jo, vnoučata jsou skvělý, jak máš starý vnoučata?
1: Po šesti, teď šest, Bětka šest a Adelka čtyři.
2: Jo, to je živo, viď, to je živo.
1: To je náročný, je to složitý o to.
2: Oni jsou jak na péro, jak na klíček, většinou.
1: Jo.
2: To je fakt, jako, ale zase je to zábavný. Ono to sice trošku unaví, ale je to fajn určitě. No,
1: teď se jedu otočit, jako jo, vetně, jako jo, zpátky do Jihlavy, byli jsme Hoštic a jako večery u repráku dobrý.
2: Jo. Tak,
1: a pro mě dobrý, že tam asi nejsou nějaký omezení snad hudební.
2: Nejsou, to víš, že ne. Pokud to mám, tak to pustím, jo? Takhle, já nevím, Hanku Zagorovou nemám, jo?
1: Ne, jasně, já to rozumím, ale máš...
2: Nic proti ní, ale nemám jí.
1: Jasně.
2: Tak.
1: A máš Prince Rupert a Vaken od King Crimson s Jerem Andersonem Warriors z Lizardu, z Ještěrky?
2: Hele, mrknu na to a jestli mám, tak pustím, jo?
1: Jo, to by bylo super. Já jsem si říkal, co tak, jako měl jsem takových několik variant, jo?
2: Jo.
1: Kurvete, jsem si říkal, že by nebylo špatně se dát, jo?
2: Jo.
1: No ale pak moje favorizovaný, jako Pepo Volávu, jsou King Crimson prostě.
2: Jasně, no to víš, to Pepa vždycky... Pepovi srdíčko zaplesá, když je slyší, to je jasný, no.
1: Jo, tak pro mě taky, jako jo.
2: Jo. Já se přiznám, že jako takhle, mám rád některé pasáže, ale ta kakofonie mi vždycky úplně nesedí. Jo?
1: Já vím, prostě Robert Fripp je Robert Fripp, jako jo.
2: No.
1: To je asi pravda, ale mě to taky, to myslíš možná, jako jo, to je první album, jako
2: jo,
1: vem to, takže...
2: Já mám radši, když tam je ta melodie, než když je to chaos.
1: Jo, já tomu rozumím, jako jo.
2: No. Tak v tom se tak nějak asi shodneme. No nicméně, dobrý, tak já hele, pohledám, pošťourám se v počítači a když tak to pustíme, jo?
1: Pro mě asi od nich, jako mám strašně rád Epitaf, jako jo, ten má melodii, to je hezký, jako jo.
2: Tak.
1: Kakofony jsou vlastně, ale tuhle ten Prince Rupert, jako jo, to je hezká
2: slovo. Když nenajdu Ruperta, pustím Epitaf, jo?
1: Dobře, jo, jsme domluveni.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: Měj se, čau.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

Další ze zpráv, co přišla přes Býťáckou apku, zní následovně. Ahoj, o to, já velkou zkušenost se second handy nemám, ne že bych nechtěl, ale třeba na desky s muzikou zahraničních kapel, když už teda byla vůbec ta příležitost, tak nějak za mého mládí většinou chyběly peníze. I když jsem si je vydělával pravidelně každé prázdniny, ale většinou padly na potřebnější věci, třeba na uhlí na zimu a podobně. Tak jsme se uchylovali k nahrávkám na kotoučák od šťastnějších a majetnějších spolužáků. Přesně jak si říkal ty sám, ale je pravda, že hlavně po revoluci se second handu vyrojilo jako malých much a třeba moje dnes už zemřelá sestra je využívala Mírou Vrchovatou. Tak jestli můžeš, zahraj prosím od Deep Purple, Když slepý muž pláče. Díky, Roman z Českých Budějovic. When a blind man cries, tady jsou Deep Purple.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Já jsem tady asi před hodinou mluvil o té nedokonalosti SMS-ek, o tom, že třeba přijdou jenom poloviční a že se vlastně z toho nedá nic moc vyluštit a vyredukovat. No, oni mi pak chodí na pokračování, jo. Takže když jsem tady zmiňoval SMS-ku, na burzi jsem jezdil na Letnou do Braníku, v second handu jsem za 62 let života nikdy nic nekoupil, za to ve Štěpánský před Tuzek jsem a tím to ukončil, tu SMS-ku, tak jsem říkal, dobrý, nedostane se k tomu, ale přišla mi v podstatě druhá část, která to všechno vysvětluje. Ve Štěpánský jsem prodával džínsy a bony. Vexlák Kamil a chtěl bych Foreigner Argent. Dobře, tak já myslím, že pro Vexláka Kamila můžu klidně ty Foreigner pustit, když ta SMSka přišla, tedy ta druhá část SMSky přišla dodatečně. Tady jsou Foreigner.

0: večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Víťáci, 23. hodina se blíží, a to nezadržitelně, a to znamená, že je čas uzavřít dnešní večer u Repráku. Za chvíli tady bude Martin Vysušil a jeho 11.11 a do té doby si můžete poslechnout ještě Talking Heads a jejich Road to Nowhere. Tak se mějte, dobrou noc.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí býťáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil a začíná 1013. 11 v 11. A napadlo mě, že vlastně nebyl ještě začátek. Tedy samozřejmě začátek jako téma jedenáctky. A proto dnes večer budeme všechen čas věnovat jenom a jenom začátkům. Některé songy se budou věnovat spíše takové té skoro biblické tématice nebo pojetí začátku. Některé budou až metalové, některé budou spíš psychedelické. Ostatně to všechno uslyšíte za malou chviličku sami. V roce 1965 vyšlo, jestli se nemýlím, druhé studiové album kapely Kinks a Raymond Douglas Davies pro tohle album nazvané Kinda Kiss složil i Something Better Beginning. A to je ten první začátek dnešního večera.

0: 11
1: v 11
0: na Radio Beat.
2: To byly The Kings a Something Better Beginning. S dalším začátkem přicházejí Chicago, tedy konkrétně tehdy si ještě říkali Chicago Transit Authority a přesně tak nazvali i svoje album, které vyšlo v roce 1969. Autorem písně Beginnings je Robert Lem, klávesák a vokalista kapely Chicago. Proč o tom mluvím? Protože kromě Terryho Catha, který hrál kytary a zpíval vokály, a Petra Cetery, což byl basák a další vokalista, tu byli kromě perkusisty Dannyho Serafina ještě trombonista, trumpetista a altsaxofonista. Prostě klasická dechová sekce, což u nás na beatu zase není tak časté.

0: všechny mají něco společného.
1: 11:11
0: na Rádiu B.
2: V roce 1969 ještě chvíli zůstaneme s albem From Genesis to Revelation. Asi bych měl spíš říct Genesis, protože Peter Gabriel pro tohleto album složil i song In the Beginning, ve kterém zcela nepokrytě míní právě to téma stvoření.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Začali jsme s Kings, to byl rok 1965. Teď dvakrát rok 1969 a v tomtéž roce ještě zůstaneme čtvrtou nahrávkou dnešního večera, o kterou se autorsky postaral Lou Reed, frontman The Velvet Underground v té době. Eponymní album téhleté kapely, které je třetí v pořadí jejich studiové, má na sobě nahránu i píseň Beginning to See the Light.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Lou Reed si pěkně pohrával s tématy, jako je osobní svoboda, láska sama k sobě a hledání absolutního štěstí. Zpívá se tam třeba víno pěkně ráno a nějaká ta snídaně v noci. Prostě je to úplně free. To byly Velvet Underground a ty teď vystřídá kapela, která pochází původně z Baltimoru, ale potom přesídlila do Evropy a v roce 1971 vydala své jediné eponymní album Maypole. Čímž jsem řekl, jak se ta formace vlastně jmenovala. Ta deska je pěkně vzácná, velmi, velmi těžko se schání. A my si z ní zahrajeme song, jehož název jsme tu dnes už slyšeli, ale na to si musíte zvyknout, protože celý dnešní večer je věnován začátkům. In the beginning, Maypole.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1013. poprvé téma začátek a máme tu kapelu, kterou asi všichni znáte. ELP neboli Emerson, Lake and Palmer. Ti v roce 1972 vydali skvělé album Trilogy a na něm From the Beginning. To je naprosto excelentní věc, ve které Greg Lake předvádí, jak to umí. Zajímavostí je, že Greg Lake původně tuhle píseň napsal pro King Crimson, pro jejich debutové album In the Court of the Crimson King, ale Robert Fripp měl pocit, že se tam tematicky moc nehodí, tak ji nebrali.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1013 střídá jedna píseň druhou, ale všechny mají něco společného, jak říkají jingly. A to sice začátek. Na začátku byla tma. To jsou Manfred's Man's Earth Band a rok 1973. Jejich album Solar Fire obsahuje tuhletu píseň, která opět rozebírá to biblické téma stvoření.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A od těch let 70. teď odskočíme, protože se octeme hned na téměř konci let 80. Konkrétně v roce 1988, kdy Europe vydali své album Out of This World. To už jsme u metalové muziky a songu, který se jmenuje Just the Beginning. Prostě jenom začátek.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Konečně začátek, ne, to si nepochvaluji. Téma, které jsem poprvé dnes vystrčil do 11 na Rádiu Beat, ale to je název písně, té další písně, kterou za malou chvilku zahrají Black Label Society. To už jsme na jejich albu Sonic Brew, které vyšlo v roce 1998. A ta písnička se jmenuje The Beginning, At Last, tedy právě konečně začátek.

0: 11.
1: V 11.
0: Na rádiu Beat.
2: Hodně, hodně rozjeté Black Label Society z The Beginning at Last teď vystřídají neméně rozjeté holky z Girls School. Psal se rok 2004, když vyšlo jejich album Believe, a New Beginning, tedy nový začátek, není poslední. Bude tu ještě jeden, ten 11.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jak jsem říkal, ještě jeden začátek nám tu dnes večer chybí, ten 11. Byli tu s námi The Kinks, Chicago, Genesis, The Velvet Underground, Maypole, ELP, Manfred Mann, Europe, Black Label Society, Girls' School a na závěr jsem si nechal ukázku z alba The Astonishing, které vyšlo v roce 2016 a vydali ho Dream Theater. A New Beginning je název posledního songu dnešního večera a to nám pěkně sroste s tím Hard and Heavy, které začne už za malou chviličku. No a potom už pojedou všechny programy Rádia Beat tak, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

Ano, právě se vracím z Hradu, chtělo by se říct takhle na začátek pořadu Hard and Heavy a zároveň dodat, že si nedělám legraci, že nekecám, že fakt se vracím z Hradu, protože včera večer, nebo dneska ráno vlastně bych měl říct, tak skončil festival Rock Castle a to posledním vystoupením, které zároveň budíš připomenuto v první písni dnešního vysílání našeho metalového speciálu. A sice Sabotáž. Jejich Hall of the Mountain King byla vlastně zavírací skladbou celého toho jejich setu, na který mnozí fanoušci tady u nás museli čekat hodně dlouho, aby se ho konečně včera po půlnoci v Moravském Krumlově dočkali a všichni, kteří tam byli, mi doufám, dají zapravdu, když řeknu Hergot, ten zvuk byl, to jsem dlouho neslyšel, něco takhle čistě, krásně, dobře nazvučeného jako včerejší koncert kapely Savatage, nebo Savatage, záleží, jak to vyslovujete vy, ale výsledek tento má stejný. Hall of the Mountain King včera ukončila festivalové dění v Moravském Krumlově, odstartovala to naše pravidelné nedělní setkání nad metalovou muzikou, kde když už jsem začal mluvit o tom festivalu Rock Castle, který máme za sebou, tak bych mohl vytáhnout i z těch dalších dní velmi výrazná vystoupení, doprovázená třeba obřími žlutými dvoumetrovými nafukovacími kachnami, a nebo třeba, ale musím říct opravdu a smeknout klobouk, fantastickou pódiovou show s tím vším, kterou tam předvedli Power Wolf.

0: nabídu.
1: Hailstorm a nejenom ty zmiňované nafukovací kachny, které doprovodily celé to jejich prudce veselé vystoupení v Moravském Krumlově, ale taky obří nápis fuck you a pozdrav fuck you Moravský Krumlov, který zazněl v samotném závěru toho jejich vystoupení. To je jedna z věcí, na kterou si myslím, že leckdo bude z Moravského Krumlova pamatovat, protože Hailstorm patří a vždycky patřili mezi kapely, které se neberou úplně vážně, a to se promítá i v tom koncertu, ať už hrají tam či někde jinde, tohle se povedlo. Stejně jako se povedlo vystoupení kapely Powerwolf, i když zaměstnalo technické týmy vydatně, protože přes noc se nespalo, přes noc se stavilo, skládalo, vykládalo. A toho materiálu, který si Powerwolf přivezli do Moravského Krumlova, bylo opravdu velmi hodně. Takže se v podstatě v zákulisí nedalo celý ten páteční den vůbec pohnout, než se tady ten veškerý materiál použil, ale taky se použil. Stálo to za to. Podívaná to byla velkolepá. Čímž můžu vlastně pro letošek tak jako uzavřít, chce nechce, tu naší svatou trojici, jak o tom často mluvívávám, tedy festivaly Metal Fest, Masters of Rock a Rockcastle, protože všechny tři, ty letošní, už mají odškrtnuto a už je hotovo a už se žádný další na letošek neplánuje. Za to se vydatně plánuje na příští rok a tady by se, myslím, vyplatilo, už když jsem teda otevřel tohle téma takhle na začátek pořadu Hard and Heavy, tak jako připomenout to, co už víme, abychom se mohli o něco více těšit. Třeba na Masters of Rock, kde bude vystupovat Bruce Dickinson, nebo třeba kapala Therion, krom těch dalších.

už mají nakoupený takový ty papírový kalendáře na příští rok, anebo na ty, pro ty, kteří si dělají poznámky do mobilních telefonů, no tak tam to samozřejmě není problém. Tak vlastně by se mohlo říct, že se vrací Masters of Rock na ten svůj obvyklý víkend. Letos to bylo jakože oproti normálu o týden posunuto, tak příští rok už to bude zase zpátky. 8. až 11. července 2027 opět ve Vizovicích, samozřejmě. No a když jsem u toho, tak taky zmíním plzeňský metr Fest, který, pozor, se oproti normálu posouvá o týden na příští rok a bude se konat od 11. do 13. června v Plzni v Amfiku. Tam budete moci vyrazit a poslechnout si tam spoustu muziky. Nebudou tam chybět Arch Enemy, samozřejmě v nové partě. Stratovarius budou slavit své výročí, to už dneska víme. Bude tak trošku country v podání uskupení Me and That Man, tak to vám můžu slíbit. The Apocalyptische Reiter třeba dorazí na příští ročník Metal Festu. Nebudou chybět Varg, Heidefolk, určitě nebudou chybět Edguy, protože ti tam budou slavit zároveň svůj konec a loučit se s fanoušky. No a bude tam spousta i takové té mladé krve, na kterou se často velmi těším na festivalech, když se bavíme o kapelách, které jsou takový méně známý, protože se v tom čase to najde něco, čemu předvídám zářnou budoucnost, třeba uskupení League of Distortion.

0: Radio Beat.
1: Němečtí League of Distortion, jejich velehit z roku 22 zvaný Wall for Lamp, ten je právě teď za námi. Co by? Jednak ohlédnutí za letošními festivaly, jednak ohlédnutí se dopředu za festivaly příštího roku, abychom si teď mohli říct, dost bylo festivalů, alespoň na nějakou chvíli, protože pokud vás zajímají koncerty a živá vystoupení, no tak Petr Koral po desáté chystá ve svém speciálu takový koncertně festivalový servis, takže projdeme, co všechno je možné u nás někdy v dohledné době vidět, a bude to takový ostřejší, řekl bych, což konec konců vidí všichni, kteří koukají i na playlist uveřejněný na webu Rádia Beat, na Facebooku, Instagramu a bohu ví kde všude, tam vidíte už teď, co Petr Koral chystá na ty příští minuty a hodiny v rámci našeho společného vysílání. Já ale za sebe se teď od těch festivalů můžu tak trošku odtrhnout a začít si vyřizovat resty, protože minulý týden jsme řešili pozvánky na Rockcastle, předminulý týden jsme řešili pozvánky na Brutal Assault a díky tomu jsme se nedostali na to, co si já tady sulcuju, tak jak mi to postupně přichází, jako ochutnávky věcí, které by vás, myslím si, mohly možná zajímat, protože jsou to ty nové připravované záležitosti. Jednou z těch věcí může být třeba právě oslava výročí kapely Accept, která koncertně je za námi, ale chystá takový ucelený soubor nazvaný Teutonic Titans. Budou to věci z let 76 až 2026, ovšem v podobách, které dost možná neznáte. Určitě znáte Save Us v té původní verzi z desky I'm a Rebel z roku 80, ovšem ta letošní verze z roku 2026, ta je jiná. Tam kromě kapely Accept vystupují také hosté, což je Tobias Forge z kapely Ghost, Frankie Velo na basu a potom taky bubeník Ray Luzier, ti se spojili s kapelou Accept proto, aby natočili novou verzi Save Us.

Radio Beat. Nový single Accept a její hostů Save Us, ten máme za sebou stejně, jako za sebou máme další jednu novinku, další jeden nový single, který skončil tady u nás v Beatu a mě přišel z tábora kapele Frozen Crown, respektive jejich vydavatele. I u nich se chystá cosi nového, i oni mají za sebou, dneska už můžeme říkat, mnoho vystoupení tady u nás, nejen festivalových, no a další se chystají právě s tou novou muzikou. Kam patří třeba single nazvaný Reborn, ten máme právě teď aktuálně za sebou odškrtnutý. Není to poslední novinka, mám tady pro vás ještě nějaké další novinky, ale než se k ním dostaneme, pojďme se taky dostat ke starším věcem, tak jsem to jako v tom playlistu proložil a došlo i na Dream Theater, jejich Octavarium z roku 2005. No a vlastně otvírák na té desce The Root of All Evil, tahle věc je před námi.

Dream Theater a taky KK's Priest s riprem a věc nazvaná Reap the Whirlwind, tedy slovo, které Čech vyslovit nedokáže v té angličtině z desky. Zatím to je, myslím, poslední, The Sinner Rides Again, ta je právě teď za námi. To jsme byli v roce 2023, abychom se teď mohli posunout zase směrem k současnosti do mé kouzelné složky plné novinek. Něco málo bych tam ještě našel do dnešního dílu pořadu Hard and Heavy. Navíc vlastně celkem aktuálního, zvláště pro ty, kteří se chystají s touhletou sranda partou taky potkat, protože se tady teď bavíme o uskupení Glory Hammer, tom britském power metalovém, které je propojeno tak nějak historicky i s tou kapelou Aelstrom, o které už tady byla řeč, kde to taky stojí na tom, že si kluci úplně neberou sami sebe vážně a umí si ze sebe udělat trošku legraci. Tady je to tedy směřováno spíš k tomu vesmíru a nevím čemu, komiksům a podobně. A pravidelně se to objevuje tady u nás. A proč jsem říkal, že je to aktuální? No, protože se to opět objeví tady u nás. Když se podíváte do toho seznamu koncertů na podzim, který mají muzikanti z kapely Glory Hammer v plánu, tak je to teda, musím říct, docela solidní nálož. Těch zastávek není opravdu málo a jedna z nich má u sebe i českou vlaječku. To je ta, která zve do klubu Garáž v Ostravě 5. listopadu. Tam totiž Glory Hammer přijedou. Co budou hrát? No, bezesporu průřez tím, co už je venku, ale myslím si, že i na nové věci by tam mohlo dojít. A jednou z těch nových věcí je čerstvě vydaný single nazvaný Die with a Sword in My Hand a zní takhle.

0: Radio Beat.
1: Nejprve britští Glory Hammer, no a potom američtí Camelot, kapela, kterou dobře známe, kapela velkého jména, kapela, která zásobuje svět zpěvačkami, zvlášť pokud potřebujete nějakou hodně nazlobenou. Tím samozřejmě mířím teď na kapelu Arch Enemy, kterou už jsem dneska zmiňoval, a budu zmiňovat další kapely, jejíž název už tady dneska padnul. Protože, jak víme, Camelot chystají novou desku, bylo na čase, už to chtělo. A taky víme, že ta deska bude 14. studiová v pořadí, ponese název Dark Asylum a vyjde 28. srpna, takže velmi brzy. Ještě než školáci půjdou zpátky do lavic, tak my už budeme mít nové Camelot a můžeme se těšit na ně i na poslech té desky. Tak, jak je v poslední době, mám pocit, zvykem, přijde mi to jako taková trošku módní vlna, proti které ale vůbec nic nenamítám, tak na té nové desce Camelot se podílí hromada hostů. Ten seznam je poměrně obdivuhodný, mám-li vypíchnout jenom některá jména, tak určitě bych měl zmínit Clementine Delaney a její hlas, takový ten už pirátský, můžeme taky říkat, tak ta se přidala ke kapele Camelot při natáčení, nebo třeba Tobias Sammet, jeho jsme taky zmiňovali v souvislosti s Edguy, kteří se budou loučit se svými fanoušky příští rok tady u nás v Plzni, aby se Tobias mohl už naplno věnovat svému projektu metalové opery Avantasia a mohl ty Edguy poslat tak trošku k ledu. Taky tihleti jsou právě součástí té nové připravované desky kapely Camelot. Pojďme k další muzice, další novinky jsme odškrtli a kdo se dívá do programu na webu Rádia Beat, tak ví, že toho mám docela ještě dost před sebou, tak bych měl málo kecat a víc hrát. Nabídnu tedy Pyramace a hned do tupláku taky Iced Earth.

Něco pro ty, kteří to mají rádi, takové, řekl bych, melodičtější. Pyra Maze a jejich deska Contingent z roku 2017, kterou jsme připomněli, skladbou Kingdom of Solace, a hned potom taková, zase jsem měl nostalgickou chvilku, taková ohlédnutí se za sbírkou muziky za starými časy, ještě tenkrát fungující kapely Iced Earth, ještě před tím průšvihem Johna Schaeffera, jež se tenkrát rozhodl, že vyzbrojen slzným plynem půjde s ostatními kumpány dobývat Kapitol. Zachránila ho nějaká ta amnestie Donalda Trumpa před tím, že nešel za katr, ale kámošů docela dost ztratil tadyhle tím počinem, takže vlastně všechny ty kapely, včetně Iced Earth, v mezičase tak trošku rozpadly. On by se rád vrátil, sám říká, že doma dává dohromady nějakou muziku a začne se zabývat tím, kdo by s ním měl tvořit kapelu, ať už Iced Earth nebo nějaký jiný projekt, jestli ukecá bývalé spoluhráče nebo si najde nové, tak to zatím není úplně jasné. Tenhle ten kousek, ten si myslím, že ho stál docela dost, ale když odhlédnu od téhleté stránky a jsem dalek toho, abych tady komentoval jakoukoliv politiku, natož americkou, tak já bych se teda přemlouval, prosím, za to, kdyby se nějaká ta muzika kolem Johna Schaeffera dala dokupy, protože mě to v Iced Earth tenkrát hodně bavilo a nejenom vlastně tam. Dali jsme si I Walk Among You, tahle ta muzika je právě teď za námi. Pojďme si pustit další, ať to všechno stihneme. Já jsem sáhnul tentokrát i do toho sloupečku, který doma máme vyskládaný deskami kapely Rage, tedy Peavyho a jeho kapely. Pojďme vzpomenout na Strings to a Web. Hergot, letí to jako blázen, to vycházelo v roce 2009.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Řekl bych, že do této chvíle by se mohly najít hlasy, které by říkali dobrý, tak se vrátil z festivalu a zapomněl na naši neoficiální rubriku zvanou Ať se mládí vyrovádí, ale nezapomněl, tohle to byl jeden z těch důkazů, že nezapomněl. I když ta deska taky není úplně nejčerstvější, já vždycky, když sepisuju playlist a dávám ho na web beatu, na Facebooky, Instagramy a podobně, tak mi tuhne krev v žilách, když mi dochází, jak už je to strašně dlouho, co jsem tu muziku slyšel poprvé. A přitom si pamatuju, kdy to bylo, že to bylo v podstatě nedávno, aspoň tak se mě to teda zdá, jo, a ono je to 13 let třeba od doby, co vyšla deska The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell kapely Five Finger Death Punch. Ještě o rok déle to je, kdy vycházela deska kapely In This Moment nazvaná Blood, tenkrát velmi vydařená a do dneška

This Moment, Maria Brink a věc nazvaná Blood, ta, která desce Blood v roce 2012 dala svůj název, ale rozhodně to nebyla jediná, kterou můžeme z toho alba označovat za opravdový hit. Není to tak, že by tam byla jenom tadleta a kolem vata. Pokud vás tohle baví a neznáte tu muziku, tak já si myslím, s čistým svědomím můžu vřele doporučit. Jste-li fanové klasických postupů, no tak tam možná nebude úplně váš píseček, možná o to víc by to mohlo být to, co právě dohrálo, tedy takové super uskupení, které bohužel už dneska také nefunguje z jasných důvodů a příčin, které si říkalo hell yeah. Stamp It přinesl tenkrát Petr Korál v roce 2010 a já jsem z toho byl úplně na švesku i z té skladby Cowboy Way, která je tam v podstatě na začátku jako takový skoro otvírák. Tak vidíte, to už je 14 let. Tu máme taky aktuálně za sebou. Pro mě je tak trošku nostalgická vzpomínka, i třeba na včerejší večer, protože já jsem na začátku našeho nedělního setkání tady v Hard & Heavy mluvil o festivalu Rockcastle, jak víme, no tak Zakk Wylde byl jedním z těch vystupujících společně se svými Black Label Society, zahrál právě včera večer ještě před těmi mnou vychvalovanými Savatage, v zákulisí způsobil spoustu legrace a na koncertě způsobil, myslím, že spoustu skvělých momentů a chvil a nechyběla ani ta vzpomínka na Dimebaga, dokonce několikanásobná, nechyběla ani vzpomínka na Ozzyho, tak jsem si říkal, že právě tu Dimebagovic rodinu bychom mohli tak trošku připomenout právě i těma hlie, čímž jsem se krásně zakecal v tom, co je za námi a měl bych spíš říkat, co je ještě před námi. Za mě třeba tuplák od M, mám tady Machine Head a mám tady i toho, co vystupoval na festivalu Rockcastle, ale s jinou partou, tady Alex Koník je součástí Metal Allegiance.

Radio Beat. Machine Head z roku 2007 a tenkrát velmi chválené desky The Blackening, věc nazvaná Now I Lay Thee Down, je právě teď za námi, stejně jako Triangulum, takový speciální instrumentální kolos toho super uskupení kolem Alexe Skolnika zvaného Metal Allegiance. Ten dohrál z mého playlistu, toho věru mnoho nezbývá, zbývají nám tady akorát Killswitch Engage a pak si půjdu po svých, ale slíbím vám pokračování pořadu Hard and Heavy, protože ten sám o sobě ještě zdaleka nekončí. Petr Korál se sem chystá už za malou chvilku se svým koncertně festivalovým speciálem, abychom měli přehled o tom, co se na nás řítí a co bychom neměli v rámci metalové muziky a často tvrdě metalové muziky přehlédnout. No a Davis Alem, ti zas mají na hrbu samotný závěr toho dnešního nedělního večera nebo úterního rána, to podle toho, jestli posloucháte premiéru či reprízu. Tak jako tak si zbytek pořadu Hard and Heavy užijte. Já se na vás v Hard and Heavy budu těšit za týden a jinak samozřejmě na beatu zítra.